ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buď ty smutku, já

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

the pond. I don't even notice.

nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekin. Po celý víkend na Rádiu Beat.

vím, že pláčem to skončí. Já už sotva se vrátím. Breč, tak raději to skončí.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Klasy Krok.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

pravděpodobností nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekín. Po celý víkend na Rádiu Beat.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy rozdílá.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

se s největší pravděpodobností nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekín. Po celý víkend na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat. Classic Rock na FM.
1: Mendocino, Mendocino, vuoi un...

0: Ahoj píťáci, tady je Zdena Vřešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail brestal@aplas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište brestal@aplas.cz.
1: Klasika nebo design? Rozdíl okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H plus M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H plus M. Česká kvalita, 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
2: Beatová síň Slav. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in Memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
3: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
4: Dobrý večer, máte vybráno?
5: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
4: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
6: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Ruková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už dnes od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
7: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. V černobylské uzavřené zóně žije zhruba 7x víc vlků než před jadernou havárií. Opuštění oblasti lidmi vedlo k obnově ekosystému a vlci si podle vědců vyvinuli vyšší odolnost vůči radiaci i nádorům. Menší živočichové jsou jejím dopadům naopak vystaveni více. Na Baťově kanále začala fungovat nová plavební komora Rohatec Sudoměřice. Díky stavbě za 396 milionů korun se splavná délka kanálu prodloužila o 7 kilometrů a lodě nově doplují až do Hodonína. Jakou očekává ředitelství vodních cest návštěvnost, přiblížil šéf Lubomír Fojtů.
8: V 90. letech se začal Baťův kanál zprovozňovat pro rekreační plavbu, tak v těch prvních sezónách byla návštěvnost zhruba 5 000 lidí za sezónu. Dneska je to téměř 100 000 lidí a myslím, že letošní sezona už by těch 100 000 mohla i překonat. Právě díky tomu, že vlastně máme i další vodní cestu, máme víc přístavní infrastruktury a tak dále, vzniká stále více a více nových půjčoven a je stále více registrováno nových lodí. Takže já si myslím, že těch 100 000 možná letos už by mohlo i být překonáno.
7: Prohlížeč internetu Google Chrome kvůli novým AI funkcím automaticky stahuje do počítače lokální umělou inteligenci model o velikosti kolem 4 giga. Ukládá se bez upozornění uživatele a po smazání se může znovu stáhnout. Funkci lze vypnout v interním nastavení prohlížeče přes Chrome Flex. Novinka má nabídnout AI i bez internetu. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Jau, já bych do toho, co to tam máš. Zlato. Jedeš ve zlatě?
3: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
4: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Nepřerušený chov slonů v Liberecké zoo, nejstarší zoologické zahradě v České republice, po skoro 70 letech končí, pokračuje kolega Luboš Dvořák.
5: Poslední ze slonů ještě prožije léto pod Ještěnem. V září se 42-letá Bala stěhuje do Walesu. Důvodem tohoto rozhodnutí jsou zpřísněná pravidla pro chov těchto velikánů, které nelze v současných podmínkách akceptovat.
4: Žižkov letos slaví 145 let od povýšení na město. Do půlky 18. století byl součástí obce Viničné hory, kterou od města oddělovaly hradby. Spolu s příchodem železnice a industrializací se poklidný ráz místa rychle změnil. V oblasti Vinice vyrostly první činžáky a v roce 1881 už měl Žižkov 20 000 obyvatel. Císař František Josef I. tak 15. května 1883 povýšil Žižkov na město. Na podobu čtvrti s činžovními domy měl největší vliv stavitel a žižkovský starosta Karel Hartig, který postupně lokalitu zastavoval. Žižkov přezdívaný Žižka Perk nebo Žižka Berg se proměnil ve své bytnou čtvrť s vlastní kulturou. Jsou s ním spjatí například Jaroslav Seifert a Jaroslav Hašek, kteří tam roky bydleli. Na začátku 20. let měl chvíli i vlastní elektrárnu, která nakonec ustoupila tržnici. V New Yorkské čtvrti Tribeca otevřeli výstavu s názvem Čítárna Donalda J. Trumpa a Jeffreyho Epsteina. Obsahuje přes 3000 svazků, které tvoří víc než 3 miliony stránek dokumentů z vyšetřování Epsteinových sexuálních zločinů. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku. Na rádiu Beat.

0: Jeden narozeniny oslaví, druhý by je teď oslavil. Oba si užijeme dosyta. With a little help from my lesní manekín. Na rádiu B.
1: Dobré ráno, býťáci, je sobota 16. května roku 2026. Svátek má Přemysl, čili Přemek, a 6 minut po 8. hodině ranní už vás ze studia Rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a máme tu zase takový nějaký ten náš oblíbený narozeninový dvouprofil, Joe Cocker a Katapult, to jsou ty dvě veličiny jeho, no a začneme tedy s těmi druhými jmenovanými, s Oldou, Říhou a Katapultem. No a od Katapultu si dáme skladbu na úvod takhle pěkně právě jménem Katapult. Je z roku 1978.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

na Rádiu B. No a tím druhým, komu se tu budeme o tomto víkendu větší než malou měrou věnovat, je Joe Cocker, britský zpěvák, který byl legendou již za svého života. No a my tu jeho bohatou diskografii projedeme pěkně cik-cak tam a zase zpátky. No a začneme třeba v roce 1999, kdy spatřila světlo světa jeho velice, myslím, zdařila 17. studiovka s názvem My Ordinary World. Má dokonce dva odlišné obaly. Můžete jí mít v různých verzích doma. No a celá tahle nádhera začíná touhle ještě krásnější skladbou, kterou můžete znát i v původní podobě jejího autora, jímž byl sám Leonard Cohen.

0: pěkně na střídačku. With a little help from my lesní manekýn. Na rádiu B.
1: Oldřich, nebo snad lépe Olda Říha, právě pozící 18. května oslaví krásné 78. narozeniny, ačkoliv tu svoji dlouholetou hudební kariéru započal již v roce 1963, kdy postupně hrál ve skupinách Meteor, Shadows, Memphis, Black Stars, Flemings, Lilies, Sinners či Mahagon, a také její pak František Ringoček v roce 1972 přivedl do vlastní skupiny Shut Up. Každý si to jeho jméno spojuje především s jeho katapultem, a teď ruku na srdce, ačkoliv tahle kapela hraje dodnes přeci jenom ty nejzásadnější a dnes již dávno zlidovělé písně téhle kapely, vznikly ještě v těch počátcích v 70. letech s přesahem do následných 80. a tak tu asi nejvíc skladeb zazní právě z těch starých zašlých časů, no a další neopomenutelnou položkou je samozřejmě ta slavná půlnoční závodní dráha, kterou, jak vzpomínám, jo, Vysáči hrávali pod názvem Půlnočná pretěkářská dráha, no ale my si samozřejmě dáme originál z roku 1976.

Memphisu, v Tennessee, v New Yorku, v Los Angeles, v Hollywoodu a nakonec i ve slavném londýnském studiu Abbey Road. Tam všude postupně Joe Cocker v roce 1985 nahrával své 10. studiové album, které o rok později, když vyšlo, dostalo jednoduchý a výstižný název Cocker. Tak, jak to v případě tohoto zpěváka bylo už od samých počátků, obsahuje především osobitě pojaté cover verze jiných autorů a interpretů a začíná tímhle velkým hitem a úspěšným singlem s názvem Shelter Me.

strašnám, uzavřeli první společnou hodinu tohoto dne i víkendu. No já tu mám nějaké ty vaše pozvánky, zrovna před chvílí mi poslal pozvánku namluvenou z Denda, z Kolína, ale tu ještě musím stáhnout a zpracovat, tak tu vám pustím za hoďku, aspoň vás bude víc z hůru a teď si přečteme nějaké ty, co tu máme písemnou formou. Dnes 16.5. se koná burza LPček a CDček v Hradci Králové v restauraci U Letců od 11 hodin. Zve Slávek Jíša, zdar Bíťáci, to už je další mailová pozvánka, zvu vás dnes 16. května od 18 hodin na Blues of Velichov do Velichova u Karlových Varů. Na bluesovém festivalu vystoupí Marcel Flemmer, Petra Bernerová band a skupina High Jack. Těší se na vás Honza Velichovský, PS Blues má 12 taktů, který vždycky spočítám. No a my si za chvíli dáme další pěknou narozeninovou tematickou muziku.

0: Radio Beat. Stavět teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz
1: Víkendový guláš Radia Beat.
2: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Rekola nasazují do pražských ulic zhruba 300 sdílených elektrokol. Jízda do 15 minut vyjde na 30 korun při využití balíčku nebo dalšího kola. Elektrokola v Praze rozšiřují i další firmy, Lime jich plánuje až 1000. Regionální muzeum v Chrudimi přepracovala expozici plakátů Alfonse Muchy. Je tam 42 prvolitografií, tedy asi třetina autorovy plakátové tvorby. Výstava s názvem Euforie ornamentu má být přístupná 10 let. Více ředitelka muzea Klára Habartová.
3: Jsou to plakáty, ale které nikdy nevysely venku. Jsou to prvotisky, takže jde o opravdu ten nejkvalitnější tisk. A tím, že to bylo za těch 100 let vystaveno na 5x a vždycky na určité období, maximálně 10-12 leté, tak je to zachováno prostě v unikátní podobě a v unikátní kvalitě.
2: Mapy.com přidávají nové varování před obtížnými turistickými a cyklotrasami. Aplikace nově upozorní na náročnost pomocí popisku a ikon s vykřičníky, zvlášť pro obtížné a velmi obtížné úseky. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
1: Classic Rock.

0: aneb With a Little Help from My Lesní manekín na rádiu B.
1: 9:05 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl, no a my tu máme zase Katapult a dnes poprvé to slavné, v pořadí sice druhé, leč první studiové album, které sice vyšlo v roce 1980, leč nese název tehdy velice futuristicky vzdáleného letopočtu 2006. Ano, podle textu té úvodní skladby a pilotního singlu Až jsme již před 20 letími přesně měli být dávno všichni přestěhovaní do obrovských měst, suroviny jsme měli vozit z měsíce, počasí měla družice a pozor, v celém světě měl být blahobyt, ovšem již vtehdy, v tom roce 2006, bylo pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Ano, tohle byl Katapult ve složení Olda Tíha, Jiří Dědek Šindelář a Tolia Kohout.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Jeden narozeniny oslaví, druhý by je teď oslavil. Oba si užijeme dosyta. With a little help from my lesní manekín. Na rádiu B.
1: No a my se teď vrátíme do roku 1970, kdy byla velice populární, a to tedy bohužel ne u nás, televizní show s názvem This is Tom Jones. V názvu zmíněný zpěvák, britský zpěvák, si do ní zval zajímavé hosty. Jeho duet s Janis Joplin nahraný právě tam si tu docela často i pouštíme. No a tuhle skladbu jménem Delta Lady, tak tu si tam takhle parádně vystřihl pro změnu s naším oslavencem, jímž je, no tak kdo jiný než Joe Cocker.

0: ultimátní víkendový dvojprofil muzikantů, kteří se nejspíš nikdy nepotkali. With a little help from my lesní manelky. Na Rádiu B.
1: Tichá pošta, víťáci, tak to je společenská hra, při které si jednotliví hráči šepotem předávají zprávu, která je pak většinou kvůli přeslechnutím či nedorozuměním zkomolená. Označení tichá pošta se používá přeneseně pro situace, kdy se nepřesným či tajným několikanásobným předáváním informace šíří dezinterpretace původní zprávy, či se tak označuje rychlé neoficiální šíření informací. V Británii je tahle jako naše tichá pošta známá, představte si to pod názvem Číňanka, kdy toto pojmenování je odrazem domněnky Američanů a Evropanů, že čínština je nesrozumitelná. Ve Spojených státech, tak tam se tahle naše oblíbená hra nazývá telefon, v Turecku od ucha k uchu a v polštině dokonce hluchý telefon. Skladbu Katapultu jménem právě Tichá pošta nám teď na beatu zaspívá basista kapely Jiří Dědek Šindelář.

0: pěkně na střídačku. With a little help from my lesní manekýn. Na rádiu B.
1: Never tear us apart, nikdy nás nerozdělují. Ano, tahle skladba patří k největším hitům australské skupiny Nexus. Původně vyšla v roce 1987 na albu Kick a díky hlasu Michaela Hutchence a také klipu natočeném v tehdejším Československu získala téměř takovou filmovou atmosféru. No a pro nás je tady dnes důležité, že sám Joe Cocker o pěkných pár let později v roce 2002 proměnil tenhle hit In Excess v takovou drsnou, ale dojemnou soulovou baladu, která zní, jako by prožil od prvního do posledního slova. A tu si právě teď tady na beatu společně pěkně vychutnáme.

0: Steve Miller Band nám uzavřel další společnou hodinku. Já tu mám, jak jsem slíbil, nějaké ty vaše pozvánky, které můžete a nejen je posílat na všechny ty známé kontakty. A třeba tady se píše: ahoj býťáci, přijďte si způsobit fyzickou i morální kocovinu dnes 16.5. na Kladno do Poldovky na metalovou akci, kde zahrají kapely Hagin a Manin, Falkar a Ravenlaw. První tóny ve 20.00, ale pivo už si můžete dát od 18. hodiny, budeme se těšit. Metal s vámi, rock'n'roll vás ochraňují. Jiří podepsán, hezký jméno má chlapec. Pak se tady píše: zdravím všechny býťáky, chtěl bych pozvat všechny fanoušky hardcore, punku i emo na nedělní koncert do ostravského baráku. Zahrajou Mladé nadějné kapely, Polský skraj, Black Flippin' Dog z Horní Bečvy a ostravští Split the Needle. Můžete se těšit na žánry jako hardcore, punk, emo a noise. Celá akce je organizovaná totálně na punk, jak má být. Věřím, že to bude záživný večer. Díky a budu se těšit. Gabriel, no a pak tu mám jednu pozvánku, tak jak je to úplně nejlepší, jak to můžete udělat úplně všichni, načtenou vašimi vlastními slovy a vlastním hlasem do té naší býťácké mobilní apky.
1: Ahoj, zdravím všechny býťáky, tady Zdeněk z Kolína a chtěl bych vás pozvat na dnešek, na sobotu, do kolínského městského společenského domu, kde své turné k novým deskám završí hned dvě kapely, a to Remortis a Vanaheim, co by host zahraje Roxor. Začínáme v 7:30, takže dnes Kolín, městský společenský dům, ahoj.

0: Radio Beat. Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H plus M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H plus M. Česká kvalita 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz. Víkendový guláš Radia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Zámek Sichrov, který je druhou nejnavštěvovanější památkou v Libereckém kraji, bude mít vlastní poštovní známku. Novou příležitostnou známku vydává Česká pošta v edici Krásy naší vlasti. Ve stejné edici i známku zámku Konopiště. V Libereckém kraji není Sichrov první památkou s vlastní známkou. Už před 9 lety ji získal i hrad a zámek Friedland. Mluvčí České pošty Matyáš Vitík nám k nové známce řekne víc.
2: Výtvarný návrh vytvořila Lenka Vojtová. Známka stojí 36 korun a vychází v nákladu 80 tisíc kusů. K dostání bude na vybraných pobočkách České pošty a na jejím e-shopu.
1: Zámek v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku se k 10. výročí otevření pro veřejnost dal dárek v podobě díla, které je vrcholem českého malířství. Na Moravě nebylo k vidění víc než půl století. Od 1. května hostí ikonický obraz Josefa Mánesa Josefína, který bývá často nazýván českou Monolizou. Jedno z nejznámějších děl českého malířství 19. století zapůjčila Národní galerie v Praze a na zámku se trvá do 20. září. Mezinárodní tým ornitologů z Ostravské univerzity jako první pořídil záznamy kladení kukaček obecných do hostitelských hnízd v dutinách. Díky tomu vědci přinesli fascinující poznatky o jejich chování a vyvrátili mýtus, že kukačky nosí vejce v zobáku, o kterém se spekulovalo už od starověku. Během 4 hnízdních sezon pořídili přes 60 videozáznamů kladení vajec kukačkou v hnízdech Rehka Zahradního. Ten je jediným pravidelným hostitelem kukačky, který si nestaví otevřená hnízda a hnízdí v dutinách nebo budkách. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.

10 minut po desáté je tu stále spolu s vámi na rádiu Víte Jirka Rogl. A když už nám tu hodinu teď otevřeli ti Iron Maiden, pěkně jsem si tu zabékal, Fear of the Dark spolu s nimi, a nemohu nezmínit, že ve čtvrtek hned ten první den jsem nemohl vynechat návštěvu biografu, jak říkáme, Burning Ambition. Ano, to je nový film, dokument krásný mapující historii téhle kapely. Ne, že bych se tam tedy dozvěděl něco nového jako fanoušek, ale je to teda velká paráda. Navíc všichni, nebo ne všichni, ale většina návštěvníků kina samozřejmě v trikách Iron Maiden s Eddiem. No, doporučuji, pokud jste ještě nebyli dnes, zítra se určitě ještě hraje, možná je příští týden. To je na vás a my jedeme dál ve víkendovém tématu, ať se nám ti oslavenci pěkně střídají. Zase mrkneme na ten náš tuzemský rokový píseček do té naší české big beatové kotliny, když uvidíte, že ne až tak úplně. V ní si totiž své místo na slunci už dlouhá léta drží mnohými zbožňovaný a jinými zase trochu zatracovaný Katapult. No a znovu, ať ten profil téhle kapely máme pěkně pestrý a zároveň i úplný, tak vylovil jsem tu zkrátka album jménem Taste of Freedom z roku 1991. No a to obsahuje zajímavé anglické verze velkých hitů, které spolu s Katapultem tak trochu po svém naspíval Robbie Animal Harley z irské skupiny Winter's Rain. Mimochodem, pokud si někteří vzpomínáte, tahle tak trochu pozapomenutá kapela řádila ještě za bolševika spolu s Running Wild tady na tom našem strahovském stadionu. Myslím, že se ta akce jmenovala Rock za ekologii nebo tak nějak. No a teď zpátky k písničce. Jestli pak poznáte, který katapultí hit je to původně, je to, myslím, snadné, jako v názvu písně, který zní Take It Easy.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: aneb With a Little Help from My Lesní manekín na Rádiu B.
1: Don't Let Me Be Misunderstood, píseň napsaná původně pro nezapomenutelnou Ninu Simone. Jejíž verze je úžasná, ovšem takovým skutečně velkým hitem se stala především v o chvíli pozdější nahrávce populárních The Animals, ta je z roku 1964. Vím, že mnozí máte nejraději v opoznání s svižnějším a hardrockovějším podání irského kytaristy, muzikanta a zpěváka Garyho Moora z roku 1983. V tuto chvíli ale zazní tady u nás na beatu tak, jak ji v roce 1969 naspíval na své debutové album With a Little Help from My Friends, zde o tomto víkendu oslavovaný Joe Cocker.

0: Jeden narozeniny oslaví, druhý by je teď oslavil. Oba si užijeme dosyta. With a little help from my lesní manekín. Na rádiu B.
1: No a já musím připomenout, že muzikant, kytarista, zpěvák a také skladatel Olda Říha právě pozítří v pondělí 18. května oslaví krásné 78. narozeniny a tak tu zní povětšinou muzika Katapultu, kapely, s níž je jeho jméno povětšinou nerozlučně spojeno. No ale já bych rád i v tomhle případě ten jeho víkendový profil tady na beatu trošku okořenil a vzpomněl bych, že Olda byl v polovině 70. let také kytaristou skupiny František Ringo Čecha a třeba na albu Jirky Schellingera Nemám hlas jako zvon najdete i jeho autorskou píseň Buď s námi dál, opatřenou textem Václava Honce. No a možná ji znáte i v podání Katapultu, a to dokonce se skvělou Ludmilou Podůbeckou u mikrofonu, a ten autorský rukopis, tak ten je tam, myslím, víc než zřetelný.

0: Ultimátní víkendový dvojprofil muzikantů, kteří se nejspíš nikdy nepotkali. With a little help from my lesní manetky. Na Rádiu B.
1: No a já tu mám jednu z vašich pozvánek, která se nám přímo sem hodí a padne nám do toho víkendu, jak víte co na co. Chtěli bychom vás pozvat na koncert Joe Cocker Forever, ano, píše se tu, který se uskuteční dnes 16.5. 20 hodin v klubu Mír v Uherském Hradišti. Všichni býťáci jsou srdečně zváni, Honza Gajdošík, ano, Joe Cocker Forever, band, to jsem ani nevěděl, že tady máme takovouhle kapelu, docela by mě zajímalo, kdo se zhostil toho úkolu nelehkého takhle napodobit nebo zaspívat písně tohoto nezapomínání pomenutelného zpěváka, bouzliváka, no ale v každém případě vás tedy zvu jménem Honzy Gajdošíka, no a je dost možné, že tam v tom klubu Mír v Uherském Hradišti dnes zazní i tahle píseň.

0: postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Ano, máme tu 89. ročník mistrovství světa v hokeji, který se hraje od včerejška, tedy od 15. do 31. května roku 2026. Hostí jej Švýcarsko a titul obhajují hokejisté Spojených států. No a hned včera přišel, jak psali i všechny jen sportovní plátky a weby, fantastický moment na úvod toho šampionátu a v Německu prý žasnou nad počinem jejich kapitána. Puk totiž už propadl za záda všech hráčů a pomalu se sunul do odkryté branky, no a úplně na poslední chvíli německý kapitán Moritz Seider předvedl skvostnou otočku a vyškrábl ten kotouč ven z brankové čáry. Ačkoliv Němci v úvodním duelu světového šampionátu ve Švýcarsku podlehli těm favorizovaným Finům 1-3, právě tenhle skvělý zákrok zadáka Detroitu byl jedním z nejzajímavějších momentů zápasu. Co nás čeká ve Švýcarsku dnes? 20 minut po poledni se spolu utkají týmy Slovenska a Norska, také Rakouska a Velké Británie. Odpoledne v 16:20 zase mohou sportovní fanoušci sledovat duely Itálie a Kanady a také hokejistů z Maďarska a Kanady. Teď jsem to možná popletl, počkejte, jak to tam je v těch 16:20. Itálie, Kanada, Maďarsko, Finsko, takhle je to. A to tedy pak... A naši se pak večer utkají s týmem Slovinska a to 20 minut po 8 hodině večerní, takže ideální čas a den pro to fandit někde v hospůdce či na zahrádce s přáteli a podobně zapálenými spřízněnými dušemi. Tak, další zpravodajství z toho hokejového šampionátu ve Švýcarsku vám přineseme dnes před 16. hodinou.
2: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
3: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Víkendový guláš Radia Beat.
3: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. V černobylské uzavřené zóně žije zhruba 7x víc vlků než před jadernou havárií. Opuštění oblasti lidmi vedlo k obnově ekosystému a vlci si podle vědců vyvinuli vyšší odolnost vůči radiaci i nádorům. Menší živočichové jsou jejím dopadům naopak vystaveni více. Na Baťově kanále začala fungovat nová plavební komora Rohatec Sudoměřice. Díky stavbě za 396 milionů korun se splavná délka kanálu prodloužila o 7 kilometrů a lodě nově doplují až do Hodonína. Jakou očekává ředitelství vodních cest návštěvnost, přiblížil šéf Lubomír Fojtů.
4: V 90. letech se začal Baťův kanál zprovozňovat pro rekreační plavbu, tak v těch prvních sezónách byla návštěvnost zhruba 5 000 lidí za sezónu. Dneska je to téměř 100 000 lidí a myslím, že letošní sezóna už by těch 100 000 mohla i překonat. Právě díky tomu, že vlastně máme i delší vodní cestu, máme víc přístavní infrastruktury a tak dále, vzniká stále více a více nových půjčoven a je stále více registrováno nových lodí. Takže já si myslím, že těch 100 000 možná letos už by mohlo i být překonáno.
3: Prohlížeč internetu Google Chrome kvůli novým AI funkcím automaticky stahuje do počítače lokální umělou inteligenci model o velikosti kolem 4 giga. Ukládá se bez upozornění uživatele a po smazání se může znovu stáhnout. Funkci lze vypnout v interním nastavení prohlížeče přes Chrome Flex. Novinka má nabídnout AI i bez internetu. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
0: Classic rock.

0: kuchyně na střídačku. With a little help from my lesní manekýn. Na rádiu B.
1: 9 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na rádiu B. Jirka Rogl. No a hned tu mám jeden a opět tematický mailík. Ahoj býťáci a milý Jirko, píše se v něm. V roce 1976 jsem byla na katapultech v Heřmanově městci v Sokolovně. Byla to jízda od začátku až do konce. Se mnou byl ještě ne 16-letý švára, jeho bratr, můj tehdy manžel, byl v září odveden, tudíž už sloužil vlasti, no a mně nebylo ani 20. Po koncertu jsme skončili v místní vinárně, já neholdovala alkoholu a pár vodek se mnou udělalo divy. Ráno motejlice, bydleli jsme u rodičů, manžela a maminka mne léčila vývarem a tak dále, byla ke mně laskavá, místo aby mi vyplísněla, že lítám po koncertě, když mám muže na hojně. To už jsme měli syna, kterému záhy 24.5. bude 50. Asi tak skončil první koncert mých katapultů a tak je krásně vidět, jak nám letí čas. Hezký poslech při bezva muzice, přeje všem naděláno, děkujem. No a protože právě pozící 18. května oslaví je zase kytarista, zpěváka, skladatel katapultu Olda Říha, 78. narozeniny, tak se právě s ním posuneme až do roku 2016, což už je, ale zase dnes 10 let zpátky, v tom možná až příliš rychle plynoucím čase, málem bych tak řekl do současnosti, jak mi to přijde nedávno, a dáme si přímo titulní kousek s alba jménem Kladivo na život.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Midnight Rider, to je skladba, kterou v roce 1970 napsali Greg Allman a Robert Kim Payne pro svůj The Allman Brothers Band. Midnight Rider je píseň o člověku na útěku před zákonem, před minulostí a možná i sám před sebou. Není to ale píseň zoufalá, spíš vyzařuje klidné odhodlání pokračovat dál bez ohledu na překážky. No a právě tahle směs svobody, osamělosti a nějaké té vnitřní síly z ní udělala klasiku toho amerického rocku, té big beatové muziky. Joe Cocker zařadil svoji verzi skladby Midnight Rider už na své třetí studiové album, které vyšlo v roce 1972, a to tedy jako album eponymní, tedy pod názvem Joe Cocker. Zatímco ten originál The Allman Brothers Band má takový uvolněný jižanský groove, Cockerova interpretace je taková dramatičtější, víc gospelová, řekneme, a vokálně emotivnější, a ten jeho typický chraplák dodává písni o osamělém nočním jezdci ještě větší naléhavost a životní zkušenost. No, zkrátka pěkně to Joe naspíval, to je jasná věc.

0: Joe Cocker a Olda Říha a neb With a little help from my lesní manekín na rádiu B.
1: Býťáci, letos v červenci si připomeneme již 112. výročí vypuknutí první světové války, no a právě na haličské frontě tohoto do té doby největšího světového válečného konfliktu byl prohlášen za nezvěstného nadaný český básník, prozaik, kreslíř, malíř, karikaturista a ilustrátor a také představitel té takzvané generace anarchistických buřičů František Gellner. No a právě on je autorem krásné a působivé básně jménem Miluju severní nebe, té, kterou dobře znají i naši rokoví fanoušci, a to proto, že jí způsobem sobě vlastním zhudebnil náš Katapult a takhle ji zaspíval Jiří Dědek Šindelář, a to živě v Praze na Novodvorské v roce 1977.

0: Jeden narozeniny oslaví, druhý by je teď oslavil. Oba si užijeme dosyta. With a little help from my lesní manekín. Na rádiu B.
1: Civilized man, tedy civilizovaný člověk, dejme tomu, to je název 9. studiovky Joe Cockera a ta, i ta vznikla, jak to u tohoto zpěváka bývalo zvykem, hned v několika studiích ve Spojených státech. Ano, těmi destinacemi byly tehdy v roce 1984, kdy pak deska i vyšla, Kalifornie, konkrétně Los Angeles a Hollywood, Nashville v Tennessee a nakonec i New York City. No a jestliže autorem hudby k titulní a zároveň úvodní skladby je cenami Grammy ověnčený hitmaker, tedy ten s jménem, a teď si nemůžu vzpomenout, sakra, jak se tenhle chlapík jmenuje, to nevadí, tak s nahráváním vypomohli třeba i muzikanti z legendárních Toto, a tak i zde můžete slyšet bicí nezapomenutelného Jeffa Porcara, kytaru samotného Steve'a Lukatra, a teď mi to naskočilo, Richard Feldman, ano, to je jméno toho hitmakera a ta skladba je, myslím, moc pěkná a povedená.

0: Radio Beat.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
0: Víkendový guláš Radia Beat.
2: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Nepřerušený chov slonů v liberecké zoo, nejstarší zoologické zahradě v České republice, po skoro 70 letech končí. Pokračuje kolega Luboš Dvořák.
3: Poslední ze slonů ještě prožije léto pod Ještěnem. V září se 42-letá Bala stěhuje do Walesu. Důvodem tohoto rozhodnutí jsou zpřísněná pravidla pro chov těchto velikánů, které nelze v současných podmínkách akceptovat.
2: Žižkov letos slaví 145 let od povýšení na město. Do půlky 18. století byl součástí obce Viničné hory, kterou od města oddělovaly hradby. Spolu s příchodem železnice a industrializací se poklidný ráz místa rychle změnil. V oblasti Vinice vyrostly první činžáky a v roce 1881 už měl Žižkov 20 000 obyvatel. Císař František Josef I. tak 15. května 1883 povýšil Žižkov na město. Na podobu čtvrti s činžovními domy měl největší vliv stavitel a žižkovský starosta Karel Hartik, který postupně lokalitu zastavoval. Žižkov přezdívaný Žižka Perk nebo Žižka Berg se proměnil ve své bytnou čtvrť s vlastní kulturou. Jsou s ním spjatí například Jaroslav Seifert a Jaroslav Hašek, kteří tam roky bydleli. Na začátku 20. let měl chvíli i vlastní elektrárnu, která nakonec ustoupila tržnici. V New Yorkské čtvrti Tribeca otevřeli výstavu s názvem Čítárna Donalda J. Trumpa a Jeffreyho Epsteina. Obsahuje přes 3000 svazků, které tvoří víc než 3 miliony stránek dokumentů z vyšetřování Epsteinových sexuálních zločinů. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku. Na rádiu Beat.

0: Ultimátní víkendový dvojprofil muzikantů, kteří se nejspíš nikdy nepotkali. With a little help from my lesní manelky. Na Rádiu B.
1: A starý desky rejou dál. To je pravda, když si je moc nepoškrábete nebo jinak nezmastíte. No a je to taky název písně toho našeho katapultu, která se objevila jako druhá v pořadí na jejich albu Rock Deluxe, nebo Rock Deluxe, chcete-li hezky česky. Na téhle desce z roku 1986 už texty neskládal Ladislav Vostárek, ale největší je měrou básník a písničkář Pavel Půta. Ovšem zrovna tenhle o těch stále dále hrajících deskách, tak ten je z pera legendy našich textů a písní samotného Pavla Vrby, který bude právě za týden v Lokti nad Ohří uveden do té naší beatové síně slávy. No a tuhle píseň o těch deskách si s vámi na Rádiu Beat takhle 13 minut po 12. pěkně vychutnám i já, Jirka Rogl.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: With a little help from my lesní manekín. Na rádiu B.
1: Joe Cocker měl v dokladech napsáno John Robert Cocker. Narodil se 20. května roku 1944 v anglickém průmyslovém Sheffieldu a celosvětově platil za ikonu bílého bluesového zpěvu. Popularitu si získal již v letech 60. a to díky takovému tomu charakteristickému nakřáplému hlasu, který budí dokonalý dojem poslechu skvělého černošského zpěváka, také kvůli zpívání velice osobitě pojatých cover verzí populárních hitů doby, včetně třeba skladeb od Beatles, Boba Dylana, Leonarda Cohena či dokonce irských U2, což je právě případ téhle skladby jménem One.

QB. No a znovu, a myslím, že ne naposledy, tu mám LPčko 2006 z roku 1980, kde se ke kytaře Oldy Říhy, base dětka Šindeláře a bicím Tolie Kohouta v některých skladbách přidali i hostující muzikanti, a to je třeba i případ takové svěžnější rock'n'rollové písně Jen jednou dostat šanci. A pamatuju, kdy jsme tehdy se spolužákem Béďou Biňovcem byli na Kaťácích na Konopišti, tak tam právě v téhle písni ani na pódiu ta dechová sekce nechyběla a během ní, během písně Jen jednou dostat šanci, se tam to publikum teda jako pěkně rozdovádělo, až ho musel Olda krotit, a on byl tehdy jako kruto přísnej, žádný velký křepčení prostě na koncertech.

0: a neb With a Little Help from My Lesní manekín na Rádiu B.
1: No a my se jukneme do Woodstocku, přímo na ten festival v roce 1969, a tak už tu máme pro vás i pro sebe samozřejmě připravenou skladbu od jednoho z těch muzikantů, který právě tamto publikum tenkrát naprosto uchvátil. Díky té energii prýštící z diváků a vůbec té celkové atmosféře, kdy prý, jak sám později řekl, cítil tu jedinečnost téhle události, toho okamžiku, ze sebe vydal prostě všechno. No a nebyl to nikdo jiný než, ano, správně, Joe Cocker. A nejvíc se tam prý líbila ta jeho později již všeobecně známá dramatická verze beatlesácké klasiky With a Little Help from My Friend. No a tohle je ta její živá verze, právě z Woodstocku.

0: this band and myself. Thank you all much indeed. See you again. Beautiful.
1: A já tu mám zase pár nějakých těch vašich pozvánek. Tady se třeba píše, že dnes 16. května se do Nuslí vrací oblíbený festival Nuselské dvorky, který na jeden den, tedy právě na dnešek, otevře místní vnitrobloky a zaplní je novým cirkusem, divadlem, hudbou i programem pro děti. Také se dnes, dalším dnem, koná Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha, a to tedy v Křižíkových pavilonech a hale na Bruselské cestě na výstavišti v Holešovicích. To je, myslím, docela pěkný počin. Jsou tam různé besedy se spisovateli, a to i těmi zahraničními, autogramiády. No a do třetice i letos se ke všem fanouškům moderní historické dopravní techniky vrací autobusový den. Představte si to, pražské integrované dopravy, a to tedy přímo na Letenské pláni, takže to je od tamtud kousek, to by se dalo i spojit, a to tedy taktéž dnes v sobotu 16. května. No a pak tu mám další pozvánku, krásně namluvenou a načtenou do té naší býťácké apky.
2: Ahoj! Zdravím všechny býťáky, tady Zdeněk z Kolína, a chtěl bych vás pozvat na dnešek, na sobotu, do kolínského městského společenského domu, kde své turné k novým deskám završí hned dvě kapely, a to Remortis a Vanaheim. Co by host, zahraje Roxor. Začínáme v 7:30, takže dnes Kolín, městský společenský dům, ahoj.

0: Radio Beat. Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H+M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H+M. Česká kvalita. 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz. Víkendový guláš Radio Beat.
1: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Recola nasazují do pražských ulic zhruba 300 sdílených elektrokol. Jízda do 15 minut vyjde na 30 korun při využití balíčku nebo dalšího kola. Elektrokola v Praze rozšiřují i další firmy, Lime jich plánuje až 1000. Regionální muzeum v Chrudimi přepracovala expozici plakátů Alfonse Muchy. Je tam 42 prvolitografií, tedy asi třetina autorovy plakátové tvorby. Výstava s názvem Euforie ornamentu má být přístupná 10 let. Více ředitelka muzea Klára Habartová.
2: Jsou to plakáty, ale které nikdy nevysely venku. Jsou to prvotisky, takže jde o opravdu ten nejkvalitnější tisk. A tím, že to bylo za těch 100 let vystaveno na 5krát a vždycky na určité období, maximálně 10-12 leté, tak je to zachováno prostě v unikátní podobě a v unikátní kvalitě.
1: Mapy.com přidávají nové varování před obtížnými turistickými a cyklotrasami. Aplikace nově upozorní na náročnost pomocí popisku a ikon s vykřičníky, zvlášť pro obtížné a velmi obtížné úseky. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
0: Classic Rock.

0: Jeden narozeniny oslaví, druhý by je teď oslavil. Oba si užijeme dosyta. With a little help from my lesní manekín. Na Rádiu Beat.
1: 11 minut po 13. hodině tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No já tu mám další z vašich milých mailíků, které se týkají tedy tématu a píše se tu: ahoj Jirko a všichni býťáci. Poprvé jsem slyšel kapelu Katapult v roce 1975 v klubu mládeže SSM na Podvesné v tehdejším Gottwaldově. Tenkrát jsme chodili do sálu komplexu Družba na odpolední taneční čaje. S kamarády jsme se dohodli, že tentokrát naši pravidelnou nedělní zábavu na Družbě oželíme a půjdeme do klubu na kapelu, která se jmenuje Katapult. Při prvních tónech jsme všichni zůstali jako opaření a s otevřenými ústy hltali jejich produkci. Tehdy mi bylo 15 let a jejich hudba mne pak intenzivně doprovázela celý pubertální věk a částečně uvázla v mém srdci dodnes. Jo, byla to krásná, bezstarostná doba. Zdraví, Mirek ze Zlína, Jaroslavic.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: ultimátní víkendový dvojprofil muzikantů, kteří se nejspíš nikdy nepotkali. With a little help from my lesní manetý. Na Rádiu B.
1: No, my tu máme, myslím, dle očekávání konečně píseň Up Where We Belong, tu, která patří k největším hitům Joe Cockera a zároveň k nejúspěšnějším filmovým duetům 80. let. Joey naspíval společně s Jennifer Warnes, jejíž jemný čistý hlas vytvořil s tím Cockerovým takovým tím drsným chraplákem mimořádně působivý kontrast. Tahle skladba vznikla pro romantické drama An Officer and Gentleman, tedy česky důstojník a gentleman, s Richardem Gearem a Debrou Winger v hlavních rolích, přičemž ta závěrečná scéna, jak tam ten Richard Gear v té bílé uniformě odnáší Debru z továrny, tak ta se stala jedním z nejikoničtějších filmových momentů právě těch zmíněných 80. let a právě tahle píseň dodala takový silný emocionální náboj. Píseň Up Where We Belong získala cenu Academy Awards za nejlepší původní píseň, cenu Golden Globe Awards a aby toho nebylo málo, tak i Grammy Awards za nejlepší popový výkon dua nebo skupiny.

0: kuchyně na střídačku. With a little help from my lesní manekýn. Na rádiu B.
1: No a co bych to byl záč, kdybych vám nenabídl ještě něco z té legendární stříbrné katapultí živé desky, to je z roku 1978, no a proč ne, máme spoustu času, to úplně téměř 9-minutové finále, kde se nám ty vlaky v hlavě z názvu písně na chvíli zastaví i v tom kasínu nad Ženevským jezerem v Montré, abychom tam spatřili ten legendární dým tam nad tou vodou.

Joe Cocker říkávala to hned v několika rozhovorech, že když prý natáčel album, myslel neustále na to, jaké asi bude zpívat písničku živě, a přitom připouštěl, že si to mnohokrát dokáže představit až teprve ve chvíli, kdy je natočená konečná podoba. Pokud jde o cover verze, které se na těch jeho nahrávkách, a to už jsme si říkali, vždy objevovali, rozhodoval se pro ně podle toho, jestli má šanci podat je na koncertech tak, aby byly originální, nikoli jen přespívané. Naposledy vás dnes ze studia Rádia Být zdraví Jirka Rogl. Mějte se fanfárově a užijte si odpoledne s Danem Kohoutem, který právě dorazil do studia na své odpolední vysílání.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
3: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Zámek Sichrov, který je druhou nejnavštěvovanější památkou v Libereckém kraji, bude mít vlastní poštovní známku. Novou příležitostnou známku vydává Česká pošta v edici Krásy naší vlasti. Ve stejné edici i známku zámku Konopiště. V Libereckém kraji není Sichrov první památkou s vlastní známkou. Už před 9 lety ji získal i hrad a zámek Friedland. Mluvčí České pošty Matyáš Vítík nám k nové známce řekne víc.
4: Výtvarný návrh vytvořila Lenka Vojtová. Známka stojí 36 korun a vychází v nákladu 80 tisíc kusů. K dostání bude na vybraných pobočkách České pošty a na jejím e-shopu.
3: Zámek v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku si k 10. výročí otevření pro veřejnost dal dárek v podobě díla, které je vrcholem českého malířství. Na Moravě nebylo k vidění víc než půl století. Od 1. května hostí ikonický obraz Josefa Mánesa Josefína, který bývá často nazýván českou Monolizou. Jedno z nejznámějších děl českého malířství 19. století zapůjčila Národní galerie v Praze a na zámku se trvá do 20. září. Mezinárodní tým ornitologů z Ostravské univerzity jako první pořídil záznamy kladení kukaček obecných do hostitelských hnízd v dutinách. Díky tomu vědci přinesli fascinující poznatky o jejich chování a vyvrátili mýtus, že kukačky nosí vejce v zobáku, o kterém se spekulovalo už od starověku. Během 4 hnízdních sezon pořídili přes 60 videozáznamů kladení vajec kukačkou v hnízdech Rehka Zahradního. Ten je jediným pravidelným hostitelem kukačky, který si nestaví otevřená hnízda a hnízdí v dutinách nebo budkách. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: With a little help from my lesní manekín na Rádiu B.
1: Ano, dvě velice zajímavé osobnosti vedle sebe, Joe Cocker a Olda Říha. Budeme pokračovat s touto dvojicí i v sobotním odpolední, je 14 hodin a 8 minut, od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout a teď už Casablanca z roku 2010, Katapult.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: narozeniny oslaví, druhý by je teď oslavil. Oba si užijeme dosyta. With a little help from my lesní manekín. Na Rádiu B.
1: Ano, Joe Cocker by oslavil svoje narozeniny 20. května, což je kdy? To je, přátelé, no někdy ve středu, který ve středu, myslím. Ano, on je oslaví. On je oslaví v rokovém nebi a bude to určitě velký mejdan. Má už tam nakonec spoustu kolegů. Takový rokový vzdušný mejdan, když je to v tom rokovém nebi. To je jasný. Joe Cocker, nádherný hlas. Co je zajímavý, jak on začínal? On začínal už v roce 1961 a zpíval po sheffieldských hospodách. Sheffield v té době bylo opravdu průmyslové město, takže víceméně sídlo dělnické třídy, který tam dělali v ocelárnách. Myslím, že tenhle ten průmysl tam byl velice rozšířen, než pomalu potom zanikal, ale to až za opravdu pár desítek let. V každém případě to prostředí v těch sheffieldských hospodách muselo být opravdu jadrný, nebojím se říct drsný, a rokový muzice určitě velice, nebo k rokový muzice velice příznivý. Nakonec Joe Cocker, to byl nejen rocker, ale on měl ten hlas velice bluesovej, tedy ten jeho, ten tembr toho hlasu byl bluesovej a Joe Cocker bluesovou muziku opravdu miloval a vyznával. My si pustíme skladbu z roku 1972, která se jmenuje Woman to Woman.

0: Ultimátní víkendový dvojprofil muzikantů, kteří se nejspíš nikdy nepotkali. With a little help from my lesní manelky. Na Rádiu B.
1: Ano, Joe a Olda se asi nikdy nepotkali, ale v některých fázích písní nebo v některých písních jakoby se podobali jak vejce vejci, tedy tembrem hlasu. Olda měl taky potom později ten přichraptělej hlas, stejně jako Joe. Je to můj názor, nemusíte se mnou souhlasit, ale já jsem o tom opravdu přesvědčený. Pojďme k albu Katapult, taky lidově zvaný Stříbrná deska. To je debutový eponymní koncertní album kapely Katapult. Koncertní, to jo, bylo nahráno živě v roce 1977 a vydáno o rok později, tedy v 78. Alba předcházely 4 nečekaně úspěšné singly a Suprafon tehdy zareagoval tím, že do svého edičního plánu zařadil dlouhohrající album kapely. Jenže nedostatek volných termínů v nahrávacích studiích, nebylo jich tolik jako dnes samozřejmě. Pak Katapult vyřešil, prostě nebylo místo. Nebylo kde to natočit. Katapult to vyřešil pořízením koncertní nahrávky, tedy živý nahrávky, která vznikla 30. září a 1. října 1977 při veřejných koncertech v Obvodním domě kultury v Praze 4. Obvodní dům kultury. Obvodní dům kultury, ODK, ne, už se ani tu zkratku nepamatuju. To jsou hrozný, tady ty bolševický termíny. V každém případě ta nahrávka zaplať pánbu vznikla a pak byla tedy předána Suprafonu a ten ji vydal jako vlastně debutový album Katapultu. Na téhle desce z roku 1978 je i další, troufám si říct, velký hit, Máš na to být víc. Hele, přátelé, to platí dodnes, tady ten slogan. Máš na to být víc. Člověk hod na sobě musí pracovat, přemýšlet o sobě a ono to třeba jde.

0: With a little help from my lesní manekín. Na Rádiu B.
1: A teď už zase Joe Cocker. Já jsem říkal, že začínal od roku 1961 v Sheffieldských hospodách, kde opravdu získával první takový ty ostruhy. A jeho největší hity, ty počáteční, byly vlastně cover verze. No tak nakonec, co hrajou kapely v hospodách, když začínají po barech, v hospodách? No tak obvykle, nebo na těch vesnických zábavách, jak to známe od nás. No samozřejmě cover verze slavných hitů, slavných kapel. Jo, ať jsou to kapely tuzemský, nebo ať jsou to kapely zahraniční, samozřejmě ty západní provenience, co si budeme povídat. Jeho první album bylo opravdu extra úspěšný. Obsahovalo taky nahrávku Beatlesovský pecky With a Little Help from My Friends. To nebyla jediná od Beatles, kterou se Joe Cocker proslavil. No ale tahle ta pecka konkrétně ho téměř okamžitě proslavila. Píseň dosáhla v roce 1968 prvního místa v britské hitparádě. Si vemte, že Joe Cocker zpíval píseň Beatles a v 68. s ní vyhrál hitparádu. To ještě ovšem Beatles vlastně existovali. To mohla být docela zajímavá, srandovní situace. No, stála se stálicí jeho četných živých vystoupení třeba ve Woodstocku v roce 1969 a Woodstock Joe Cockera taky velmi, velmi proslavil a kurňa ho posunul jak v Evropě, tak i v Americe na čelní místa a do podvědomí jeho fanoušků. Rovněž byla známa jako úvodní znělka amerického televizního seriálu z konce 80. let The Wonder Years. No, zkrátka tady zaznamenal Joe Cocker obrovský úspěch. To jenom připomínám, třeba na ní dojde ještě, jo? Ale já bych vám chtěl pustit skladbu, která se jmenuje Dignity. To je skladba z roku 1996, což je daleko od těch 60. A je to výborná skladba. Já jsem připomínal, že Joe Cocker je bluesový zpěvák, nebo blues soulový zpěvák. Tohle je takový blues, no spíš bych řekl boogie. A je to výtečný. Máte chuť vrtět prdelkama, dámy, a pánové, chcete své dámy podpořit, tedy vyzývám k tanečku, protože tohle je fakt skvělá pecka.

0: Radio Beat. Stavět teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz
1: Víkendový guláš Rádia Beat.
2: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. V černobylské uzavřené zóně žije zhruba 7x víc vlků než před jadernou havárií. Opuštění oblasti lidmi vedlo k obnově ekosystému a vlci si podle vědců vyvinuli vyšší odolnost vůči radiaci i nádorům. Menší živočichové jsou jejím dopadům naopak vystaveni více. Na Baťově kanále začala fungovat nová plavební komora Rohatec Sudoměřice. Díky stavbě za 396 milionů korun se splavná délka kanálu prodloužila o 7 kilometrů a lodě nově doplují až do Hodonína. Jakou očekává ředitelství vodních cest návštěvnost, přiblížil šéf Lubomír Fojtů.
3: V 90. letech se začal Baťův kanál zprovozňovat pro rekreační plavbu, tak v těch prvních sezónách byla návštěvnost zhruba 5 000 lidí za sezónu. Dneska je to téměř 100 000 lidí a myslím, že letošní sezona už by těch 100 000 mohla i překonat. Právě díky tomu, že vlastně máme i další vodní cestu, máme víc přístavní infrastruktury a tak dále, vzniká stále více a více nových půjčoven a je stále více registrováno nových lodí. Takže já si myslím, že těch 100 000 možná letos už by mohlo i být překonáno.
2: Prohlížeč internetu Google Chrome kvůli novým AI funkcím automaticky stahuje do počítače lokální umělou inteligenci model o velikosti kolem 4 giga. Ukládá se bez upozornění uživatele a po smazání se může znovu stáhnout. Funkci lze vypnout v interním nastavení prohlížeče přes Chrome Flex. Novinka má nabídnout AI i bez internetu. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

Ano, lesní magetín. Manekín, samozřejmě Joe Cocker. Olda Říha na rádiu Beat je 15 hodin a 12 minut. Od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout a pokračujeme v téhle skvělé přehlídce českého, jak bych to řekl, legendárního roku, tradičního roku a toho britského nebo v případě Joe Cockera světového, co si budeme povídat. Ale teď už budeme hrát za chvilenku píseň od kapely Katapult. A ten Katapult opravdu je, mě tady volalo mnoho lidí sem do studia, jak na tom Katapultu vyrostli, jak je ovlivnil, jak jim spíš řečeno, nebo lépe řečeno zpříjemnil mládí a vlastně takovou tu sevřenou dobu bolševika. Nakonec kaťáci sami museli čelit bolševickému tlaku, protože byli zakázáni vlastně za nic, to nebyla nějaká politická kapela. Kaťáci hráli prostě o běžných strastech a radostech života. Co si budeme povídat? Ale to, co bylo v té době populární a mladí lidi to chtěli a nebylo to vymyšleno zrovna bolševikem, tak to bolševikovi vadilo. Jo? Jenom připomínám stále tu dobu, jak někteří připomínají, nebo respektive říkají, že za bolševika bylo líp. Je to totální nesmysl a hovadina. Prostě bylo utlačováno úplně všechno. I kaťáci, vytoužená kapela většiny českého národa. Tak bych to chtěl říct. Ale teď k Oldovi. Olda je dlouhodobý a dodnes frontman kapely Katapult, jediný, který zbyl z toho původního složení, co si budeme povídat. Olda se narodil v Praze, což se neviděl, já myslel, že je Plzeňák, kde taky vyrůstal, tedy v Praze. V mládí se věnoval sportu, to mi nikdy neřekl. Do té doby, než se u něj projevil zájem o muziku. No a svoji hudební kariéru započal už v roce 1963, Oldo, to mě byl jeden rok, kdy postupně hrál ve skupinách Meteor, Shadows, Memphis, Black Stars, Flemings, Lilith, Sinners, Cathedral a Mahagon. František Ringo Čech, a to je velice důležitý, nebo bylo důležitý pro Oldu, jej v roce 1972 přivedl do vlastní skupiny Shut Up, kde se u mikrofonu střídali Viktor Sodoma a Jirka Schellinger. Říha ve skupině se trval až do roku 1975, poté se vrátil do skupiny Mahagon, ve který hrál se svým dlouholetým kamarádem Jirkou Dětkem Šindelářem. No a tam už asi cítíme ten zrod, to semínko skupiny Katapult. Tak vidíte, že Olda prošel mnoha kapelami. Já bych si ho rád někdy pozval sem, no, já se ho pozvu, aby mi povyprávěl o té spolupráci s Ringo Čechem, potažmo s Jirkou Schellingerem, ale nevím, to musíme se samozřejmě s Oldou domluvit na tom. V každém případě teď je píseň připravena, píseň konkrétně, která se jmenuje To je konec a je z roku 1989. No tak nevím, z roku 1989, tak to spíš, že to je konec, asi tušíte čeho. Nakonec poslouchejte tu písničku To je konec. O čem že je? V každém případě pro Oldu Říhu žádný konec není. Dovolte, abych mu osobně, Oldo, abych ti osobně poblahopřál k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a hlavně hodně nápadů do další hudební kariéry. To je konec, ale není.

0: aneb With a little help from my Lesní manekín na Rádiu B.
1: Před chvílí ovšem Pink Floyd In the Flesh, úžasná pecka z alba, nebudu, alba The Wall. Ale pojďme k Joe Cockerovi. Joe Cocker opravdu vyrostl, dá se říct, z dělnického prostředí. Byl to bluesman, byl to člověk, který měl tu muziku v duši a on měl bluesovou duši, protože ty skladby, které zpíval, tak jim věřil, což samozřejmě logicky mu potom věřilo jeho publikum. Takovejhle umělců je sice hodně, ale u Joe Cockera to bylo tak markantní, proto je taková světová hvězda. Ještě jednou ho pozdravuju do rokového nebe. V roce 1993 byl Cocker nominován na Brit Award v kategorii nejlepší britský mužský solový umělec, abych to citoval správně. V roce 2007 byla v jeho rodném městě, tedy Sheffieldu, odhalena bronzová deska Sheffield Legends a o rok později obdržel řád britského impéria za přínos hudbě. Joe Cocker byl zařazen na 97. místo seznamu 100 největších zpěváků časopisu Rolling Stone. V roce 2025 byl vybrán k uvedení do rock'n'rollové síně slávy. A jak už jsem poznamenal na začátku dnešního odpoledne, tak to ještě připomenu, tu smutnou takovou zprávu. Zemřel 22. prosince 2014, podlehl rakovině plic. No, nemoc se nevybírá, co si budeme povídat, to už jsem říkal tisíckrát v různých pořadech Rádia Beat. Nevěnujme se smrti, věnujme se životu a muzice tady těch skvělých muzikantů. Joe Cocker, Love is for me, to je nádherný název písně.

0: den narozeniny oslaví, druhý by je teď oslavil. Oba si užijeme dosyta. With a little help from my lesní manekín. Na rádiu B.
1: Pojďme s katapultem, respektive s Oldou Říhou do roku 2016. V tomto roce vyšlo 9. album kapely Katapult a jedná se o druhý a zároveň poslední studiový album v sestavě Říha, Budka, Temple. Oldra Říha asi všichni víme, jaký nástroj ovládá na tomhle albu. Kytara, zpěv, harmonika, to je jasný. Andy Budka, baskytara, zpěv a Ondřej Temple, bicí. No, tohleto album je velice zvláštní. Já bych řekl, že Olda Říha na tomhle albu jaksi rekapituluje celou tu historii jak kapely, tak i svojí osobní. No, jen v některých písních, pozor, to jako musím upřesnit. Mně to přijde i v písni osobní, osobní se jmenuje ta píseň, prosím vás, která je na albu Kladivo na život. Neřekl jsem náhodou na čarodějnice, přesmička, ne. Kladivo na život a právě tahle skladba je i na tomto albu. Tak já vám ji pustím a udělejte si nakonec názor sami.

0: ultimátní víkendový dvojprofil muzikantů, kteří se nejspíš nikdy nepotkali. With a little help from my lesní manelky. Na Rádiu B.
1: Tak přátelé, já jsem přesvědčen, že písní Beastou Blankou stejnomenný kapely jsem vám teď okysličil krev. A okysličím i dál, protože my si teď pustíme skladbu z alba Civilized Man, což je devátý album Joe Cockera, který vyšlo v roce 1984. Album Civilized Man spolu se svým předchůdcem Sheffield Steel, o tom Sheffieldu jsem už mluvil několikrát, znamenalo začátek nový éry alb Joe Cockera, který dalo prostor mnohem plnějšímu stylu produkce a víc využívalo technologie k experimentování s cílem vytvořit modernější hudbu. To jsem, prosím vás, citoval. Takhle já osobně bych to neřekl. Ale ta citace dokonale vyjadřuje, o co tedy šlo. No tak jsme v roce 1984 a jak víme, 80. léta přinesla mnohé další technologie i v hudbě, to znamená různý samply, různý synťáky a tak dále a tak dále. Vybavení do studií, kde se dalo mnohé vylepšovat a vytvářet nový zvuky, nový plnější zvuk a tak dále a tak dále. Nebudu to vysvětlovat furt dokola, však víte, o čem mluvím. No a právě album Civilized Man navázal na úspěch svého předchozího alba, tedy alba Sheffield Steel, a v Evropě se výtečně prodávalo. Tak si pustíme skladbu z tohohle alba, která má taky velice osobní název, bych řekl, I Love the Night.

0: Radio Beat.
1: Clap your hands down.

0: Get Down and Get With It, to je výborná skladba ke sportu, tedy v současné době samozřejmě k mistrovství světa v hokeji, kde je náš výtečný tým. Mnozí z vás určitě viděli včera přímý přenos, kdy jsme hráli první utkání s Dány, který jsme porazili 4-1. Ovšem uznejte, že Dáni hráli výtečně a nechtěli se vzdát, ale zručnost našich skvělých hokejistů opravdu se projevila tady, jako nebudu jmenovat jednotlivý hráče, nakonec víte, o čem je. Takže pojďme k věci, jak to zatím probíhá. Švédi vyhráli nad Kanadou, Finové si poradili s Němci a Švýcaři překvapivě porazili Američany. Slováci dnes odpoledne vydřeli těsný vítězství nad Norskem, Rakousko přehrálo Británii. No a dnes večer, a to se týká našeho národního mužstva, sledujme zápas, nebo mnozí z vás opět budou sledovat zápas našich hokejistů, našich hochů, chlapců, chlapů bych ještě řekl, se Slovincema. Tak věřme, že získáme další 3 body a po dnešním dnu těch bodů budeme mít 6, protože nás čekají potom v průběhu základní skupiny velice těžcí soupeři, Švédové nebo třeba Kanaděni, že jo?
1: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
2: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
3: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz
4: Radio Beat.

0: Radio Beat. Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H plus M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H plus M. Česká kvalita 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz. Víkendový guláš Radio Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Nepřerušený chov slonů v Liberecké zoo, nejstarší zoologické zahradě v České republice, po skoro 70 letech končí, pokračuje kolega Luboš Dvořák.
2: Poslední ze slonů ještě prožije léto pod Ještěnem. V září se 42-letá Bala stěhuje do Walesu. Důvodem tohoto rozhodnutí jsou zpřísněná pravidla pro chov těchto velikánů, které nelze v současných podmínkách akceptovat.
1: Žižkov letos slaví 145 let od povýšení na město. Do půlky 18. století byl součástí obce Viničné hory, kterou od města oddělovaly hradby. Spolu s příchodem železnice a industrializací se poklidný ráz místa rychle změnil. V oblasti Vinice vyrostly první činžáky a v roce 1881 už měl Žižkov 20 000 obyvatel. Císař František Josef I. tak 15. května 1883 povýšil Žižkov na město. Na podobu čtvrti s činžovními domy měl největší vliv stavitel a žižkovský starosta Karel Hartig, který postupně lokalitu zastavoval. Žižkov přezdívaný Žižka Perk nebo Žižka Berg se proměnil ve své bytnou čtvrť s vlastní kulturou. Jsou s ním spjatí například Jaroslav Seifert a Jaroslav Hašek, kteří tam roky bydleli. Na začátku 20. let měl chvíli i vlastní elektrárnu, která nakonec ustoupila tržnici. V New Yorkské čtvrti Tribeca otevřeli výstavu s názvem Čítárna Donalda J. Trumpa a Jeffreyho Epsteina. Obsahuje přes 3000 svazků, které tvoří víc než 3 miliony stránek dokumentů z vyšetřování Epsteinových sexuálních zločinů. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku. Na rádiu Beat.

0: pěkně na střídačku. With a little help from my lesní manekýn. Na Rádiu B.
1: A pokračujeme v téhle hudební krasojízdě, je 16 hodin a 6 minut. Od mikrofonu Rádia B vás zdraví Dan Kohout. Konec srandy. Zní hrozně, že jo ne? Konec srandy, to je název alba kapely Katapult. Je to 6. studiový album, vyšlo v roce 1999. Jedná se o jediný album, tedy studiový album, na kterým se podílel bubeník Michal Šindelář. No tam tu příbuzenskou linku samozřejmě chápeme všichni naprosto dokonale. Křest a prezentace alba proběhla v pražském Lucerna Music Baru. No a obsazení tedy to hudební, Olda Říha, kytara zpěv, Jirka Dědek Šindelář, baskytara zpěv a Michal Šindelář bicí, takže synek. Vidíte, jak se to krásně sešlo na tomhle albu. No a já vám z toho alba, nebo z tohoto alba pouštím skladbu S tebou nebo bez tebe. To byl velice významný hit kapely Katapult.

Studio B. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

B2B. No a jsme u alba, který je druhý, Joe Cocker a je eponymní. To znamená, že se jmenuje Joe Cocker. Tohle album vyšlo v roce 1969. Řídí se vzorem jeho prvního LPčka, obsahuje četný cover verze původně napsaných Bobem Dylanem nebo Beatles, nebo tady máme dalšího, Leon Russell, koho bych ještě tady jmenoval, třeba Leonarda Cohena. Zkrátka Joe Cocker rád zpracovával skvělý písně svých vlastně kolegů, protože album Joe Cocker vyšlo ve stejném roce jako album Beatles Let It Be. Přitom použil písně Lennona McCartneyho. Nevím, jestli to bylo ze svolením těch autorů, nebo jestli byli třeba naštvaní, ale o tom by se hodně psalo. Já myslím, že to bylo ze svolením, protože všichni si tady toho bluesového zpěváka, tedy Joe Cockera, vážili, nebrali ho jako konkurenci, ale spíš jako kolegu. Takhle bych to asi chápal. Na tomhle albu je i skladba, která by se dala do češtiny přeložit jako Vlezla oknem do koupelny. To je skladba, kterou napsali Lennon s McCartneym. A ten název mě teda fascinuje, Vlezla oknem do koupelny. No vidíte, kdo by si nepřál takovouhle dívku, že jo, která vám do koupelny vleze oknem. To je docela zajímavá představa. No nic, ta skladba se tedy jmenuje a vy moc dobře znáte i v podání Joe Cockera, i v podání kapely Beatles. Jmenuje se She Came In Through the Bathroom Window.

0: aneb With a Little Help from My Lesní manekín na Rádiu B.
1: Tak před chvilkou jsme slyšeli píseň Bicycle Race, geniální kapely Queen. Chci tady upozornit, tak samozřejmě každý máme jiný vkus, ale máme tady takovýho jedince, byťáka, který okamžitě, když zazní Queeni v rádiu Beat, tak píše negativní takový SMSky. A tak si říkám, jak může někdo kritizovat takhle geniální kapelu. No ale tak jsou lidi, kteří mají jiný vkus, nebo jsou třeba slabomyslní, o to vůbec nejde. V každém případě mu zkazuji, že si z toho já osobně vůbec nic nedělám, že Queeni jsou geniální. Ale pojďme ke kaťákům, přátelé. Další taková zajímavá věc. Rock Deluxe je druhý album, studiový album, kapely Katapult, který vyšlo v roce 1986 u Suprafonu. No, po vydání alba 2006, s názvem 2006, prosím vás, neberte to jako datum vydání alba, se kaťáci potýkali s zákazem vydávání nahrávek, všeobecným zákazem koncertování a objevování se v médiích nařízeným od samotného ministerstva kultury ČSSR. No, a tady chci opět poznamenat, proč Katapult, který zpíval písničky vůbec ne politicky zaměřený, vůbec ne. Byly to písničky o životě, o lásce, o vztazích a tak dále a tak dále. Víte proč? Protože, a už jsem to dneska říkal odpoledne, protože bolševikům vadilo, že tahle kapela neorganizovaná v nějakých komunistických SSM seskupeních je tak populární mezi mladými lidmi. To bolševikovi vadilo. Že jim vadili plestici, tam možná ty náboženský témata, asi jo, ale u kaťáků do prdele, přátelé, co si budeme povídat. Proto mě často vadí, když mě někdo říká, že za bolševika bylo líp. A dokonce jsou to i příznivci rockové muziky. To opravdu moje hlava nechápe. Možná jsem blbej, ale když tak to posuďte sami. Pokračuju dál. V Praze měla kapela zákaz vystupování, pětiletý zákaz vydávání nahrávek, skupina přežívá, vydává pirátské nahrávky, distribuje mezi fanoušky na magnetofonových páskách, na koncertech tyhle ty pásky prodává, říkám to znovu ještě jinými slovy, Katapult svý písně šíří díky koncertům. Několik písní kapela nahrála také ve studiu, které vyšly o několik let pozdějc. Například píseň Snad je ti něčeho líto vyšla na albu Chodníkový blues až v roce, přátelé, 1995. Ale my si pustíme skladbu z roku 1986, což je taky hit a historická nahrávka, když to tak vemem, ta píseň se jmenuje Znám podobu tvou pravou.

0: den narozeniny oslaví, druhý by je teď oslavil. Oba si užijeme dosyta. With a little help from my lesní manekín. Na rádiu B.
1: Ano, oba si užijeme dosyta, jak Oldu Říhu, tak i Joe Cockra. Ale teď pojďme k Joe Cockrovi. Stingray, to je šestý album Joe Cockra, který vyšlo v roce 1976. No a navazuje na takový ten Cockrův vzorec nahrávání převážně cover verzí obsahujících pouze jednu originální píseň. Ta se na tomhle albu jmenuje Born to Indifference. Bob Dylan zůstal Cockrovým oblíbeným interpretem, který nahrál cover verze a na tomto albu nahrál dvě Dylanovky, The Man and Me a potom ještě New Morning. Ale Catfish vyšla až v roce 1991 na prvním dílu série The Bootleg Series. Tak, to jsou spíš technické informace a já vám teď z tohle alba, který vyšlo v roce 19, bylo nahraný v roce 1976, ale vyšlo v roce 1976, ale s těmi bonusy vyšlo potom, jak jsem říkal před chvílí, až v roce 1991. Já vás nechci teď zahrnovat, zatěžovat technickými údaji a datovými nějakými ptákovinami, přátelé. Já teď pustím skladbu, kterou chci věnovat dámám. Kdybych to věnoval všem dámám, který jsou teď na nějakém mejdanu tamhle, kde si někde prdeli, kde je to prý ale krásný, tak to bych měl takový harem, což si nepřeji ve svém věku, ano. Ale mám tam i svoji ženu takovou, jako, takovou milou, která je s nimi. No a já jim všem tedy bych zahrál s vaším dovolením píseň, která se jmenuje od Joe Cockra samozřejmě, což je určitě potěší, a jistě intelektuálně vzruší, která se jmenuje She's My Lady. Ona je moje paní.

0: Radio Beat.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
3: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Recola nasazují do pražských ulic zhruba 300 sdílených elektrokol. Jízda do 15 minut vyjde na 30 korun při využití balíčku nebo dalšího kola. Elektrokola v Praze rozšiřují i další firmy, Lime jich plánuje až 1000. Regionální muzeum v Chrudimi přepracovala expozici plakátů Alfonse Muchy. Je tam 42 prvolitografií, tedy asi třetina autorovy plakátové tvorby. Výstava s názvem Euforie ornamentu má být přístupná 10 let. Více ředitelka muzea Klára Habartová.
4: Jsou to plakáty, ale které nikdy nevysely venku. Jsou to prvotisky, takže jde o opravdu ten nejkvalitnější tisk. A tím, že to bylo za těch 100 let vystaveno na 5x a vždycky na určité období, maximálně 10-12 leté, tak je to zachováno prostě v unikátní podobě a v unikátní kvalitě.
3: Mapy.com přidávají nové varování před obtížnými turistickými a cyklotrasami. Aplikace nově upozorní na náročnost pomocí popisku a ikon s vykřičníky, zvlášť pro obtížné a velmi obtížné úseky. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
0: Krom.

0: Ultimátní víkendový dvojprofil muzikantů, kteří se nejspíš nikdy nepotkali. With a little help from my lesní manager. Na Rádiu B.
1: Já se opět musím vrátit k těm dobám bolševismu. Ne, že bych chtěl a jako cíleně to takhle směroval, ale je to součást slavných českých kapel, který hráli svoji muziku, který chtěli hrát svoji muziku, aniž by byli nějak politicky zaměřený. Jak to byly Plestici, tak to byla Pražský výběr, že jo? Kaťáci, samozřejmě. Potom punková nová vlna, to znamená Vysáči, Hudba Praha, respektive Jasná páka. Musím se k tomu vrátit, protože to součástí jejich historie. O té době Olda Říha napsal tato slova, nebo řekl tato slova. My jsme začali hrát a ti lidé se chovali úplně svobodně. V tom těžkém hnusném komunismu se ti lidé chovali svobodně. My jsme se chovali také svobodně, možná, že to byla jenom naivita, bezstarostnost mládí. My jsme prostě kašlali na celý svět, my jsme chtěli hrát rock'n'roll a ti lidé nám to umožnili tím, jakou atmosféru tam udělali. A to tam je, a ta tam je nahraná na té stříbrné desce v závorce. To je řeč o, nebo komentář k nahrávání první desky Kaťáků, který se lidově říkalo stříbrná deska. No, vidíte, že i sám Olda tedy svými slovy charakterizoval tu dobu tímto způsobem, který nebyl vůbec nějaký agresivně namířený proti tomu prasáckému bolševickému režimu, přesto je típli na určitou dobu. To jenom chci připomenout ty dávná léta a těm, kteří neustále opakují, že bylo lépe. No, Kaťáci, snad je ti něčeho líto, to sedí, rok 1995.

roce 1986. No a obsahuje hity jako You Can Leave Your Head On, tu slyšíme často na vlnách Rádia Beat, a právě skladbu Don't You Love Me Anymore. První z nich se stala populárním hitem hned, co byla uvedena, ta druhá chvilinku počkala, ale pak dosáhla i svý předchozí kolegyně, když to mám říct takhle, o písní. V každém případě je to výborná deska, deska Cocker, a výborný hity, který se jmenoval, a nejsou samotný tyhle ty hity, jo, tam je těch písniček skvělých víc. No, je to tak, že je to zkrátka všechny písně, i ty dobrý, teda musím říct, jsou o lásce, o vztahu. Vždycky, když to tak sleduju jako důchodce, to znamená, že jsem už prožil spoustu různých těchto situací, ty lásky začínají velice nadějně. Člověk má dojem, že to nemůže skončit jinak než šťastně a že nikdy už žádnou ženu nebude milovat tak, jako tu konkrétní tedy. No a pak se nějak překlene, jak si to vyhasíná, a pak se ta historie opakuje. Teď je otázka, jak za ten, kolikrát to za ten život člověk stihne. Ale taky to může dopadnout tak, přátelé, že vznikne, já nevím, třeba na Gimplu láska na celý život. No, stává se to, ale je to opravdu nepatrný vzoreček, nepatrný procento. Já bych skoro řekl promile, že to takhle dopadne. V každém případě snažme se o to, aby ten vztah byl co nejtrvalejší, aby vydržel, aby jsme si prožili krásný život. Taková blbá rada ode mě. Don't you love me anymore.

Ljubi. No a šoupneme se o pár desetiletí do doby nové, tedy tý mladší, abych to tak vysvětlil. Všechno nebo nic, to je sedmý album kapely Katapult, který vyšlo v roce 2005, tedy v novém miléniu. Jedná se o poslední studiovku, na který se kapela podílela v původním složení. Tedy Olda Říha samozřejmě, kytara, zpěv, Dědek, tedy Jiří Dědek Šindelář, baskytara a zpěv, no a Tolia Kohout, bicí a back vokály taky, tedy doprovodný zpěv. No, album obsahuje český a anglický cover písně All or Nothing, tedy Všechno nebo nic, od skupiny The Small Faces. Taky na tomhle albu najdete gratulační verzi písně Až pod upraveným názvem Až 2006, na kterým vokálně přispělo několik hostů, tedy několik hostů slavných hostovalo, například přátelé Jožoráš, Elánže ano, Miroslav Žbirka, Pepa Vojtek, Kabáti, že ano, Vláďa Šafránek, Hryvňák, Lufananek Hagen, Tři sestry, že ano, a Martin Durinda, taky zpěv, nebo back vokály, což, který samozřejmě zastupuje slavnou rokovou kapelu Tubla Tanka. Tak, to tolik k verzi, nové verzi, novodobé verzi písně Až. Ale já vám z tohoto alba zahraju píseň jinou, a to mi věřte, že jinou, a to mi teda věřte, že ta píseň se jmenuje To mi teda věř.

0: Banda Říha a Neb with a little help from my lesní manekín na rádiu B.
1: Tak si říkám, přátelé, to by bylo, aby dneska nic nebylo, tedy v sobotu večer. Samozřejmě to je ideální čas zajít večer do nějakého klubu na nějaký pořádný Big Bosh. Tak nevím, jestli se třeba mýlím, ale zeptám se Kauliho, kterýho mám teď na drátě. Čau, Kauli.
2: Haló, haló, slyšíme se?
1: Nazdar, že se nemýlím, že by byla chyba nikam dneska večer nezajít na pořádný Big Beat,
2: veď? No, to by byla veliká chyba, čau.
1: Čau.
2: To by byla veliká chyba.
1: No, tak a ty máš pro nás nějaký týpek, jako veď, tip.
2: Tak já mám týpek takovýho typu, že dneska...
1: Týpek takovýho typu, to je hezké.
2: Týpek takovýho typu, že dneska hrajeme s naší partičkou Iron Maiden Revival Praha. Hrajeme dneska v pražském rockovém klubu Vagon.
1: Ano.
2: A startujeme jako 21. hodiny tradičně, někdy díl, uvidíme podle situace. No každopádně budeme oslovovat 40. výročí výborného alba Somewhere in Time.
1: Ano.
2: 40. výročí. No a začneme vlastně tematicky nějak, jo. Eddie samozřejmě tam bude s náma, jo, ten nesmí chybět.
1: To je, to je ta příšera Iron Maidenovská, jo?
2: Ano, to je takový ten, ano, takový ten, ano. Takový
1: a
2: ten.
1: Kdo bude převlečený za Eddieho, ty nebo někdo z kolegů?
2: Ne, ne, to já bych nemohl rád, abych se v tom udusil. To je pro mladší persony, teda. Jo.
1: Ano. Takže nějaká...
2: Nebo dokonce bude pravej. Dokonce bude pravej Eddie, jo.
1: Fakt,
2: jo. No, nicméně, je tam, máme tam človíčka, který vlastně už se tím zaobírá nějakou dobu a bude tam i několik převleků dokonce a několik skladeb tam se ukáže v další parádě.
1: Jasně, to je člověk, který už má vyzkoušený, že se neudusí, zkrátka.
2: Ano. Ano, jo. Ano.
1: To je dobrý mít takový...
2: čas, aby nám tam neomdlel přímo jako mezi...
1: Jasně, to je dobrý mít takový lékař... To je dobrý mít takový lékař kadéry pro tyhle příležitosti. Dobře.
2: Ano, ano.
1: Takže
2: ano.
1: Zopakujem to ještě, Kauli. Dnes večer Vagon.
2: Dnes večer, 21. hodina, pražský klub Vagon, Iron Maiden Revival Praha. Všechny zdravím a všechny zvu. Přijďte zapařit, je to paráda a výborný album tam budem prezentovat několika peckama a myslím, že se nebudete nudit, zvláště ty, kteří to znají, kteří tomu fandí a v kinech běží dokonce i film, takže můžeme to jenom přikořenit a je to legenda, na kterou rádi vzpomínáme a který vzdáváme hold.
1: Můžu na to říct jenom to, že to sní velmi lákavě, tak si to vy jako muzikanti užijte a vy posluchači, kteří dorazíte do Zajista, tak taky. Díky za informace, měj se hezky,
2: díky,
1: čau, čau.
2: Fajn den a těšíme se, čau.
1: Ahoj, no a my pokračujeme dál, protože tady mám píseň z alba Fire It Up, to je 22. a zároveň poslední album Joe Cockera, který vyšlo v roce 2012. No a je to takový memento už Joe Cockera, který, jak už jsem říkal několikrát, nebo možná odpoledne, určitě jednou, že Joe Cocker na nás už kouká z rokového nebe a určitě fandí tomuhle vysílání dnešnímu Rádia Beat. Joe Cocker, to je zajímavá skladba, která je v podstatě takovým poselstvím od Pepika, tedy od Joea z nebe. Jmenuje se Přicházím v míru. I come in peace.

0: Radio Beat. Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz
1: Víkendový guláš Rádia Beat.
2: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Zámek Sichrov, který je druhou nejnavštěvovanější památkou v Libereckém kraji, bude mít vlastní poštovní známku. Novou příležitostnou známku vydává Česká pošta v edici Krásy naší vlasti. Ve stejné edici i známku zámku Konopiště. V Libereckém kraji není Sichrov první památkou s vlastní známkou. Už před 9 lety ji získal i hrad a zámek Friedland. Mluvčí České pošty Matyáš Vitík nám k nové známce řekne víc.
3: Výtvarný návrh vytvořila Lenka Vojtová. Známka stojí 36 korun a vychází v nákladu 80 tisíc kusů. K dostání bude na vybraných pobočkách České pošty a na jejím e-shopu.
2: Zámek v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku se k 10. výročí otevření pro veřejnost dodal dárek v podobě díla, které je vrcholem českého malířství. Na Moravě nebylo k vidění víc než půl století. Od 1. května hostí ikonický obraz Josefa Mánesa Josefína, který bývá často nazýván českou Monou Lizou. Jedno z nejznámějších děl českého malířství 19. století zapůjčila Národní galerie v Praze a na zámku se trvá do 20. září. Mezinárodní tým ornitologů z Ostravské univerzity jako první pořídil záznamy kladení kukaček obecných do hostitelských hnízd v dutinách. Díky tomu vědci přinesli fascinující poznatky o jejich chování a vyvrátili mýtus, že kukačky nosí vejce v zobáku, o kterém se spekulovalo už od starověku. Během 4 hnízdních sezon pořídili přes 60 videozáznamů kladení vajec kukačkou v hnízdech Rehka Zahradního. Ten je jediným pravidelným hostitelem kukačky, který si nestaví otevřená hnízda a hnízdí v dutinách nebo budkách. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.

0: Jeden narozeniny oslaví, druhý by je teď oslavil. Oba si užijeme dosyta. With a little help from my lesní manekín. Na rádiu B.
1: No tak před chvílí původně Elvis Presley, ale v této verzi ZZ Top, tedy Vivat Las Vegas, u toho se vždycky dokážu rozhejbat. Jak u té Presleyovské verze, tak i u té ZZ Topácky, abych tak řekl. Jsme v poslední hodině sobotního odpoledního vysílání, takže poslední hodina dvojprofilu Joe Cocker a Olda Říha. No, a tohle jsem byl vždycky na Oldu strašně naštvaný za tuhle písničku, kterou vám za chvilinku pustím. Jmenuje se Dvě růže krepový. Proč jsem byl na Oldu naštvaný? Protože nám vlastně touhle písní přebíral holky. Když to začalo někde hrát, nebo i na koncertě, že vím, to je jedno, tak naše děvčata, který se nám doposud věnovala, tak najednou, jako kdyby je osvítil amor nějaký, jo, Oldův amor, a začali úplně bláznivě koukat na to Oldu, jak zpívá tuhletu písničku a prostě, jak to říct, tak nějak kultivovaně, no, pro nás, který jsme tam zůstali jakoby na ocet, po sexu ani stopa. No jo, no, takový je život.

0: Jagody ne potkali. With a little help from my lesní manelky. Na Rádiu B.
1: No a mám pro vás připravenou další nádhernou skladbu Joe Cockera, která se zas tak často nehraje. Je z alba Jamaica Say You Will, což je pátý album Joe Cockera, který vyšel v roce 1975, z kterých vzniklo vysoce ceněný LPčko Can't Stand a Little Rain z roku 1974 a už zmíná Jamaica Say You Will. Tohle album bylo tak úspěšný jako jeho předchůdce. V amerických albových hitparádách dosáhlo 42. místa. Ježíš Maria, to oni pokládají za neúspěšný, kdyby se moje album nějaký měl umístilo v americkém žebříčku na 42. místě, tak bych skákal do nebe tak, že bych tam možná i zůstal. No, na tomto albu, tedy Jamaica Say You Will, se účastnilo spoustu skvělých muzikantů. A musím říct, že ty písně na tomhle albu jsou takový trošičku jiný, neobvyklejší než na předchozích či pozdějších albech. Ale stále je to Joe Cocker. No a já vám pustím skladbu, která se jmenuje Možná bude pršet. No, to je teda výzva, vidíte. I think it's going to rain.

0: kuchyně na střídačku. With a little help from my lesní manekýn. Na Rádiu B.
1: Předešlá píseň se jmenovala, přátelé, Against the Odds, Uriah Heep. Uznejte, naprosto luxusní skladba, naprosto luxusní nářez, taková neobvyklá pro Uriah Heep a ne tak často hraná. Nevím jak vy, ale já jsem si ji užil. Ale pojďme do poslední písně kapely Katapult, tedy dnes odpoledne, protože zítra samozřejmě v dvojprofilu Olda Říha a Joe Cocker budeme pokračovat. No a je to vlastně taky taková do jistý míry raritka. Je z alba Nostalgia, což je 10. album Katapultu, který vyšlo v roce 2023. No a jedná se o první studiový album kapely s novým členem Karlem Bigman Karlem Dvořákem, tedy baskytaristou. Základ Katapultu na tomhle albu je tedy Olda a Karel, tedy Olda Říha a Karel Bigman Karl Dvořák. Jako hosté Vašek Zima, který ho zdravím, to je můj bubeník, mimochodem, jo, toho mě nebude furt někdo krást. No a potom ještě Vladimír Boryš Sacký na Ságo. No a tihle čtyři tedy natočili album Nostalgia a já vám z něj pustím skladbu, která se jmenuje Rock and Boogeyman.

Tak přátelé, dnes jsme na konci, je 18 hodin 45 minut, to je tak akorát. Pustím poslední píseň od Joe Cockera z roku 1970, dopis, tedy The Letter. No ale my zítra budeme s Jirkou samozřejmě pokračovat, Jirka dopoledne, já pak odpoledne. Opět dvojprofil Olda Říha a Joe Cocker. Máte se na co těšit. A hlavně se můžete těšit teď v zápětí na rokovou pípu s Radkem. Pište SMSky, Radek to už velice zodpovědně zpracovává, takže za chvilinku budete mít už své písně v éteru. Tak, to je tak všechno. Díky za pozornost, díky za spolupráci a zítra odpoledne se na vás bude těšit Dan Kohout. Jo, a nezapomeňte taky, jo, pokud budete poslouchat rádio, tak si k tomu pustíte třeba bez zvuku. Naši chlapci dnes hrajou proti Slovensku na mistrovství světa v hokeji, tak taky zároveň fanděte. Teď jste kurňa mladí, rokeři, takže stihnete Big Beatovou muziku z rádia Beat i sledovat naše chlapce na mistrovství světa. Já vám věřím. Já vám věřím!

0: Ahoj býťáci, tady je Zdenáv Řešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Řešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail brestal@aplas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište brestal@aplas.cz.
1: Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H+M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H+M. Česká kvalita, 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
2: Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in Memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
3: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
4: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
5: Není to kohout?
6: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
7: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Petr Koura. Historik, politolog, herec a znalec třtinových rumů. Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.
8: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
9: Z býťáckého výčepu vás zdraví Radek Leitl a přeje všem posluchačům klidný a pohodový sobotní večer. Začíná další rocková pípa a to znamená, že následující 4 hodiny budou, co se týče výběru muziky, plně ve vaší režii. Tipy na vaše oblíbené kapely a skladby mi posílejte jak obvykle přes SMS bránu 720 001 222 a nebo mailem na adresu studio@radiobeat.cz. Další možností pak je býťácká aplikace ve vašich mobilech a nebo linka 210 32 33 34, kde si můžeme popovídat o vaší oblíbené muzice a taky třeba o tom, komu a proč chcete právě tuhle píseň věnovat. Na rozjezd dnešní rockové pípy jsem si vybral Whitesnake, no a pak už je to zase na vás.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Takže já bych chtěla popřát svýmu skvělýmu manželovi a hodnýmu dědečkovi k narozeninám, který teda měl včera, ale budeme slavit bohužel až zítra. Takže bych mu chtěla popřát hlavně hodně zdravíčka a tomu přeje celý náš babinec a jeho vnučka Eliška.
2: Tak a co teda dědovi zahrajeme?
1: Zahrajeme teda Romantic Duo Holly Diver.
2: Já přeju dědovi taky všechno nejlepší. No ať se ta zítřejší oslava snad i navzdory počasí nějak vyvede.
1: Tak jo, moc děkuju.
2: Díky.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: No a když jsme na úvod dali přání k narozeninám, tak tady mám ještě jedno, které dorazilo SMS-kou. Ahoj, bylo by možné zahrát pro mou skvělou ženu Magdu dodatečně k narozeninám kapelu Fallbeat a píseň For Evict. Děkuju, Milan Dolní Břežany. No, říká se lepší pozdě než nikdy, takže ano, Milane, bylo by to možné, takže já tohle tvoje přání teď rovnou plním. A byť ať se Magdě přeju dodatečně všechno nejlepší a tady posílám ten malý, i když trochu opožděný dárek od kapely Fallbeat.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Tak haló?
3: Ano, ano, slyšíme se.
2: Ahoj, ahoj, Radku, jsem rád, že jsem se zase dovolal.
3: Ahoj.
2: Prosím tě, dneska mám takovou prosbu. 12.5. bylo 23 let, co umřel Ríša Kibic, kytarista a zpěvák ze skupiny Turbo. Já bych chtěl nějakou, prostě, nějakou skladbu její z těch starších let, jestli by to bylo možné. Je to možné?
3: No určitě, to naopak, já jsem rád, Anesi, že si připomněl tohle výročí, byť teda smutné, ale...
2: Smutné, hodně smutné, no.
3: Už je to, no opravdu 23 let, no co
2: 23
3: tady,
2: let.
3: Co tady Ríša není?
2: Není, no, a už tam někde řádí v rokovém nebi, jako spousta dalších takových rockerů.
3: No. No.
2: Ale takže tak... jestli bys tam něco vybral...
3: Určitě, něco určitě toho, něco najdeme.
2: Budeme rádi tady a...
3: Jo, dobře. Jo.
2: Nechám to na tobě teda, jo?
3: Dobře, tak já tady projdu archiv a něco vybereme.
2: Dobře, dobře, děkuji moc a my se budeme těšit.
3: Jo, tak jo. Tak díky za další skvělej tip. Ty jsi takový odborník na českou muziku. Já vždycky
2: jsem zvědavý, českou muziku hodně.
3: Co zase najdeš. Rokovou.
2: No, budu zase pátrat.
3: Dobře, dobře. Tak se zase ozvi a budeme jo. Se těšit. Ahoj.
2: Dobře, měj se hezky. Ahoj, čau.
3: Ahoj.

0: taková pípa. Na rádiu Beat.
1: No, zatím to vypadá, že všichni bíťáci a bíťačky dneska nedělají nic jiného, než slaví narozeniny. Protože po úvodních dvou tady mám další, třetí přání k narozkám a to přišlo tentokrát přes naší mobilní aplikaci.
2: Ahoj, prosím jedny Foo Fighters pro jednu skvělou 32letou ženu. Barunko, přeju ti všechno nejlepší. Tvoje máma.

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady je Zdeněk z Hradce.
2: Ahoj, a pan kolega Výčepní.
1: Tak, přesil. Chtěl bych, kdybys mohl zahrát něco z té nový Suzy Quattro, člověče. Je to takový, toho takový, z toho, co jsme měli jako malí kluci, no mladí kluci, na tom tapety na stěnách, obrázky, tak vedle blondy tam vždycky vysela nějaká Suzy Quattro a teď jsem myslel, že ona takhle navydala desku, no tak jestli z toho něco vybereš. Jsem už u věnování, tak bych to chtěl poslat svým bratrancovi, dotáme do lázní Toušeň, který měl vlastně na Suzy Quattro kdysi dávno, když mě půjčil svůj první plastový ten kazeťák BRG, tak mě to půjčil s tou kazetou, kde ta Suzy Quattro byla, tak jsem jako říkal, že z té nostalgie, že jsem to slyšel od něj, tak teďko, že mu to nechám zahrát.
2: Jo, tak jo, takže jsou to takový hezký vzpomínky na dětství.
1: A pozdravuji všechny, co grilují a mrznou u toho. Já teda negriluju, ale ani bych z téhle země nešel. Tak jo, mějte se.
2: Díky, ahoj.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, ahoj, u telefonu Dušan, New Jersey. Čau, čau, jsem rád, že jsem se dovolal.
2: Ale nazdár, nazdár, Dušané, ahoj.
1: No, protože se nám tady oteplilo, chtěl bych nechat takovou písničku, jakoby zahrát nějakou pěknou od Motley Crue, Kickstart My Heart, a bylo by to pro Šárku s Míjou, Elišku a jejího parťáka Patrika, Petru a Radka, pro motorkáře z řad býťáků a pro Míru, mýho kamaráda, který určitě už prohání motorku v Itálii.
2: A já se tě samozřejmě teda musím zeptat, když voláš z New Jersey, jak je teď v Americe?
1: Budem se teda bavit nepoliticky, takže o počasí. Dneska se nám udělalo hezky, teď nám tady naskočili z 18 stupňů asi zhruba 30, takže to snad bude jenom lehký, vyměním olej dneska a zítra se projedu.
2: Paráda, to tě závidím. Tady to teda nevypadá jako jaro od Lady, tady to spíš vypadá jako podzim, ale snad už se to taky vylepší a taky motorkáři vytáhnou stroje a vyrazí ven.
1: Já si myslím, že se všichni čekáme, musíme být tady na všechno. Takže moc krát děkuju, překrásný večer a byťáci, ať si to užijou a tobě to hezky odpá a ať si to užiješ taky.
2: Jo, díky a já tě přeju do New Jersey hezké odpoledne, no a samozřejmě parádní jízdu na motorce.
1: Díky moc, čau.
2: Ahoj, ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, chtěla bych dnes zahrát pro mého manžela Josefa Lukšička k jeho 60. narozeninám písničku Blues o spolíkaných slovech od Michala Prokopa. Krásné kulaté narozeniny, miláčku. Přeji ti, abys byl šťastný a spokojený ve svém životě, jako jsem s tebou já. Děkuji ti za každý den strávený s tebou. Petra s rodinou.

sto hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak a teď zase něco z vašich SMSek. Dobrý večer, zdravím pana Výčepního a všechny býťáky. Mohl bys nám dnes večer pustit Skillet, jednak jako vzpomínku na perfektní koncert minulý týden a zároveň pro moji ženu Anetu k zítřejšímu svátku. Díky, Ondřej. No, hezky si to Ondra vymyslel, takový dva v jednom. Tak já teda doufám, že jste si ten koncert užili, asi jo, protože co jsem zatím viděl a četl, tak to byly jenom samé pozitivní reakce. No a tvojí Anetě k svátku samozřejmě tedy přeju jako vždycky všechno nej a hodně radosti a nejenom tedy z muziky kapely Skillet.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, tady Darina z Hrádku ve Slezsku a chtěla bych zahrát písničku pro moji nejlepší kamarádku, která žije v Davlis a bylo by to jenom taková vzpomínková, že jsme se dlouho neviděli a že se těším, jak přijede na moji oslavu v 40. A bude to Tři sestry Venda.
2: Tak, naprostá klasika.
1: Super.
2: Jasně, tak to dáme rádi. Jo, tak ať se večer podaří a k tomu tam děkuju. Pošleme ty tři sestry.
1: Dobře, díky, mějte krásný večer.
2: Vy taky, naschledanou.
1: Taky, naschle.
3: Horký letní den před bouřkou a město halí těžkej mrak. Venda

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: I když to vypadá, že dneska nebudeme dělat nic jiného, než gratulovat k narozeninám, tak bohužel život nepřináší jenom radostné události, ale i ty smutné. Teď mi volal jeden z býťáků a přál si, zda bych nezahrál jeho mamince, která zemřela minulý týden, její oblíbenou píseň, kterou vždycky spolu u rádia poslouchali. A to je Stairway to Heaven od Led Zeppelin. Takže i tohle přání plním rád a posílám Stairway to Heaven někam tam nahoru.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu B.
1: První hodina dnešní rokové pípy je sice za námi, ale před námi jsou pořád ještě tři další, které si opět můžete sami naplnit tou nejlepší muzikou podle vašeho výběru. Na vaše tipy už čeká SMS brána 720 001 222 a stejně tak i mailová adresa studio@radiobeat.cz. No a pro bíťáky, kteří si chtějí popovídat, je tady linka 210 32 33 34. Nikým a ničím nerušený poslech vám z výčepu Rádia Beat přeje Radek Lajtl.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, zdravím do studia. Ráda bych dnes nechala zahrát v rokové pípě písničku od skupiny Katapult. Posílá mi tátovi do Ameriky a doufám, že pokud ještě Katapulti někdy oznámí koncert, konečně si na jeden z nich společně zajdeme. Třeba to bude někdy příště. Hezký večer všem přeje Eliška. Tak Katapultu jsme sice věnovali celý dnešek, zítra budeme ještě pokračovat, ale tahle písnička někdy příště, ta dneska ještě nezazněla. Takže já si myslím, že bychom ji klidně v tom katapultním víkendu mohli zařadit i my. No a pokud ji Eliška posílá do Ameriky, tak doufám, že až tam Katapulti doletí dneska a že třeba ten koncert ještě někdy příště vyjde.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Krásný podvečer nebo večer přeju všem Beatákům a hlavně panu vrchnímu, nejvrchnějšímu výšepnímu, panu Radkovi.
2: A, děkuji.
1: Protože nám neustále dělá každou sobotu večer a v noci radost. A já jsem ho požádal, jestli by bylo možný zahrát od kapely Sabaton písničku o vlastně letcích a dovolu si tvrdit i říct i o letcích československých, který začátkem druhé světové války zabránili tomu, aby byla Anglie obsazena. A protože máme teďka takový výročí, konec je květen, byl bych rád, aby jsme na ně takhle vzpomněli, já myslím i všichni býťáci, a aby nějakým způsobem jsme si uvědomili, že i jim vděčíme za to, že si tenhle ten víkend a tuhle sobotu můžeme užívat cokoliv chceme, aniž bychom měli strach o sebe a o své blízké.
2: Já tě moc děkuju za tuhle vzpomínku a Sabaton Aces in Exile určitě dáme jako vzpomínku na všechny ty statečný kluky, který bojovali vlastně i za nás, jak jsi to řekl, tak je to pravda, no.
1: Radku, jsem ti moc vděčný, já vím, že většinou to beru jako s nadhledem ze srandy a podobně, ale myslím si, že si to opravdu zaslouží. A jestli teda ještě můžu malonko, rád bych, aby to bylo samozřejmě pro všichni býťáky, pro rádio Beat, pro tebe a i pro moji přítelkyni, která taky poslouchá a doufám, že se jí to bude líbit.
2: Já věřím, že ano. Hlavně je to vzpomínka na něco, co by nemělo být zapomenuto.
1: Ale aby jsme furt nebyli vážní, samozřejmě úžasný, krásný večer všem a doufejme, že nám bude to počasí víc přát.
2: No, to taky doufám. Zatím nikdo negriluje, ale všichni jsou zalezlí a
1: vůbec se nedivím.
2: Vypadá to spíš na svařák, než na grilovanou krkovičku.
1: Nebo na grok.
2: Ano, a nebo ano. Na grok, tak jo.
1: Ano, takže ano, doufejme, že nás potkají lepší časy.
2: Díky za zavolání a za tip na tuhle krásnou písničku. Měj se fajn a díky.
1: Hezký večer ahoj. A všem ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Radku, ahoj, tady Petr Kopilno.
2: Nazdár, Petře, ahoj, ahoj.
1: Radku, ahoj, rád tě slyším. Prosím tě, dlouho jsem nevolal, respektive nemohl jsem se dovolat. Bylo by možné na přání zahrát pro moji dceru Veroniku, která má dneska narozeniny, Dimitri Plaveňáci?
2: No já si myslím, že určitě. Mimochodem to už je asi pátý nebo šestý přání k narozeninám. Dneska se doslova roztrh pytel s narozeninama, se svátkama, takže místo grilování dneska jenom vinčujeme a přejeme a slavíme. Ale jako proč ne? Jasně, zahrajeme.
1: Moc děkuju a přeju krásnou službu, ať se veškerá muzika líbí, hele, a co lidi spokojení, jo?
2: No, krásně řečeno. Doufám, že to taky tak celý večer bude.
1: Radku, děkuju. Měj se pěkně, ahoj.
2: Čau, ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
2: Tady Ruda, ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj, kamaráde, já jsem teď zavolal, takže poslouchám rádio Beat a jsou tam ty věci na psání, můžu si něco přát?
3: No to víš, že jo, proto asi voláš, tak, že jo.
2: Rád bych od Masterplane Back for My Life, to... šlo by to?
3: No.
2: Je to pro moji přítelkyni.
3: Dobrá, no. Tak jo.
2: My už jsme spolu 34 let, tak prostě já bych... No. Jí chtěl zahrát, on má tuhle muziku ráda, tak jako, že to se mnou vydržela tak dlouho.
3: A dlouho ještě vydrží, veď?
2: No, to se ještě uvidí, no. Jenom kdybys byl tak hodnej, takže od toho Masterplane Back for My Life, jo?
3: Dobře, zařadíme Masterplan. No. Jo, zase po delší době oživíme tuhle kapelu. Jasně.
2: Jo, hodnej, děkuju.
3: Není zač.
2: A měj se hezky.
3: Ty taky.
2: Čau.
3: Ahoj.

0: Roková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer i vám. Rád bych se u vás nechal zahrát Megadeth, jestli to je možný.
2: Megadeth.
1: No.
2: No, možný asi. To je. Nemám tady teda úplně všechno od nich, ale třeba se trefíme do toho, co budete chtít.
1: Ono těch skladeb je naprostá hromada, který jsou skvělý, ale nikdy mě nesklame, když slyším Tornado of Souls například.
2: Dobře, zkusíme zahrát Tornado of Souls. A pro koho to bude, nebo kam to budeme posílat?
1: Poprosím tě, jestli byste to teda mohl poslat do Malý Chuchle na Pumpu, tady na Robinovku, kde posloucháme vaše rádio, posloucháme ho celou noc, máme celou noční, takže se těšíme na takovýhle písničky.
2: Tak já doufám, že vám tam aspoň trošku zlepším náladu.
1: Jo, já jsem ani neřekl teda naše jména, pro mě, pro Pepu a pro mýho kolegu, pro Péťu, teda tak.
2: Tak Pepovi, Péťovi na Pumpu, no a ať ta noc aspoň nějak trošku, já nevím, jestli se to dá vůbec říct, aby utíkala, ono se to trošku vleče, viď?
1: No, za mě je to docela v pohodě, protože zrovna včera, když jste měli ten setlist přes noc, takový ten příjemný páteční, takový ten všeho chuť, opravdu uvedený kapely z jednoho z konce světa, najednou z druhého konce světa, zase jiná kapela, tak opravdu celou noc byla úplně skvělá muzika, krásná, výborně poslouchat, takže zrovna včera mi ta noční odsýpala, respektive do dneška úplně perfektně, jako vždycky s vaším rádiem.
2: Tak doufám, že dneska to bude podobný a přeju tedy úspěšnou službu a ať to tedy aspoň trošku utíká. Díky.
1: Děkuju pěkně, jdem tady na to šlapat za těma kartama.
2: Tak jo, ahoj.
1: Tak jo, opatrujte se, ahoj. I'll tell you what, we're glad we did decide to tape here because you guys are animals. It's time to play Name That Tune. See if you recognize this one.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer. Já bych prosil zahrát pro mamku Harley Trava. Naschledanou.
2: Tak jo, tak naschledanou.

0: muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, Radku, tady Karel.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak jsme se dovolali, chtěli jsme zavolat naší vnučce Sofince, měla svátek včera.
2: A chtěli byste jí něco zahrát?
1: Ale a ona má ráda tu Nirvánu, Koberna, Kurta Cobaina. No, já to melu, pátý přes vás.
2: No, takže jí tak zahrajeme něco od Nirvány, jo?
1: Nějakou hezkou tu její písničku, no.
2: Dobře, ona, dobře, něco vybereme.
1: On je dobrý, samozřejmě.
2: Tak vybereme něco od Nirvány a pošleme to Sofii, jo?
1: Sofince.
2: No, Sofince, no. Tak.
1: Dobře. Sofince, no, já nemám ty s tím koníkem, no. Tak bez vás, tak jo, děkujeme.
2: Není zač, měj se hezky.
1: Jo, děkujeme, fajn, hezký večer.
2: Tobě taky, ahoj,
1: jo, jo.
2: Ahoj.
1: A Růženka tě pozdravuje.
2: Jo, samozřejmě, já jí taky zdravím.
1: Jo, jo, děkujeme, děkujeme, ahoj, ahoj.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Tak teď se podíváme, co prošlo přes naši SMS bránu. A vidím tady, jo, to bude dobrý. Ahoj, Beate, please zahraj v rockové pípě Ozzyho Osbourna Shot in the Dark pro manžela Michala z kapely Fleshless. Jsme spolu už 11 let a jsou to ty nejkrásnější roky, co jsem na světě. Díky, Reňule, ex-moderátorka z konkurenčního rádia. Děkuju a čau. Novida, tak to si asi moje ex-kolegyně myslí to, co by asi nenapadlo žádnou ženu muzikanta. A to, že manželství s muzikantem jsou ty nejkrásnější roky, co je na světě. Reňule, seš asi opravdu jediná, kdo to takhle řekl nahlas. Většinou to vždycky bývá obráceně, ale čest výjimkám. Takže pokud to máš tak, nezbývá mi nic jiného, než ti poslat to Ozzyho Osbourna a přeju dalších mnoho šťastných let s muzikantem.

0: Taková pípa. Na rádiu Beat.
1: Čau, tady Vlasta z Leče. Už jsem myslel, že se nedovolám.
2: Ale dovolal ses, tak povídej.
1: Můžeme si nechat zahrát písničku?
2: Jakou?
1: Jsme na zahrádce, grillujem, dali bychom si vysáče a jsme venku, takže můžeme kouřit, dali bychom cigára.
2: Hele, vy jste asi první, kdo dneska se vlastně přiznal k tomu, že grilluje, i když není úplně asi počasí na to, ale jestli teda jste opravdu takový držáci, že jste tam vydrželi i v tom dešti, tak klobouk dolů.
1: U nás už je krásně.
2: Jo.
1: Na Vysočině.
2: No tak, Vysočina to
1: víš. Sluníčko chvilku.
2: No tak to je paráda. Dobrý, tak doufám, že to vydrží, no a ať je ta pohodička co nejlepší, dáme tam ještě ty vysáče k tomu.
1: Je to špica a ještě posíláme písničku Strejkovi a Bratránkovi Dobranice, snad budou poslouchat.
2: Určitě budou a jestli ne, tak je chyba.
1: Přesně tak, díky moc.
2: Mějte se a ať ten večírek pěkně pokračuje.
1: Určitě jo, naslyšenou.
2: Ahoj.
3: Zahrajte něco pořádného už, malové, je to od zámku.
4: Naše heslo je...
5: No! No!

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu B.
1: Ještě předtím, než druhou polovinu rokové pípy otevře tahle úžasná dáma s úžasným hlasem, Saris Kaur, tak jen připomenu ta důležitá čísla pro dnešní večer, pokud byste chtěli také přispět do playlistu následujících dvou hodin. 720 001 222, to je číslo SMS brány, a 210 32 33 34, to je linka sem do studia, kde na vaše zprávy, tipy a přání už netrpělivě čeká výčepní Radek Leitl a přeje vám pohodový poslech další várky z rokové pípy.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, Petr. Mám nějaký přání. Udení.
2: No, tak povídej, Petře.
1: Jestli bych to od Dream Theater, Looking Glass.
2: Tyjo, Dream Theater, samozřejmě jo, hrajeme tady, ale já bych se spíš přimlouval za nějaký kratší věci. Ono zase ne úplně každý fanoušek téhle kapely, takže já bych třeba...
1: Tak třeba Another Day.
2: Nebo Another Day, ano. Tak to
1: no, ta je taková, ta je taky dobrá.
2: Ta je dobrá hitovka. Tak a je. Je to moc pěkný.
1: Ta je kratší.
2: Dobrý, tak jo, tak jo. Dáme tuhle krásnou pomalou věc. Jo. Jo?
1: Tak jo, tak moc děkuju a hezký večer.
2: Tobě taky, díky. Jo. Měj se,
1: díky,
2: ahoj.
1: Díky, ahoj.

0: a ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, Radku, tady Mafej.
2: Ahoj, nazdár, nazdár.
1: Měl bych takový přání, jestli můžeš Garyho Moora a Over the Hills and Far Away.
2: No, to víš, že jo, Garyho Moora rádi zase zařadíme po delší době.
1: Jsem to dlouho neslyšel, je no. To bomba, tak je to sice hodně starý, ale právě o to je lepší, že?
2: Přesně tak, to si i já s chutí poslechnu, tyjo, tuhle ty staré věci, to je paráda i po těch letech.
1: Já si taky myslím, takže to posílám všem býťákům, samozřejmě našim reprezentantům na mistrovství světa, protože držím palce, teď čekám na další zápas a doufám, že to dobře dopadne.
2: Tak to doufáme všichni, ale asi to nebude zlato úplně teď.
1: No, já si myslím, že na to může mít, protože je to právě tak nenápadný výběr hráčů a takový je to, zatím je to pozitivní podle mě, takže jako myslím si, že na medaily by to být mohlo.
2: Jsem rád, že i mezi fanoušky jsou takový optimisti, protože už jsem slyšel, že bez Kanaďanů, nebo tedy bez hráčů z NHL, že nemáme šanci. No ale tak třeba to někdo vidí jinak a nakonec se budeme radovat a dáme tě za pravdu.
1: To bych byl rád a doufám, že jim to kukům vyjde.
2: Tak jim držíme palce, no a těm ostatním pošleme Garyho Moora třeba.
1: Dobrý, tak jo, Radku, díky a já se zase zkusím někdy ozvat.
2: Určitě.
1: Mějte, zatím pozdravuj. Čau, čau, ahoj.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Většinu SMS-ek, které mi posíláte, to jsou takové ty krátké, svižné, jasné, ale za to teď mi přišel román jak od Tolstého. Ahoj Radku, rovnám věci od motorky, protože příští týden s termínem letnic se už od 70. let koná sraz po každé v jiné zemi a je to jediný klučičí výlet v roce. Je zvláštní, jak s přibývajícím časem se člověk stává více materiálně závislý. Prostě s věkem potřebují stále víc věcí, jako třeba brýle, prášky, tlustou karimatku, ledvinový pás. Nějak se s tím peru, ale nakonec asi stejně budu týden šťastný ve stejných hadrech. Letos jedeme přes Švédsko do Dánska, tak snad to bude kolama dolů. A k tomu balení by se mi hodilo Roadhouse Blues od Doors. Díky a čau, Míla. No, to vypadá na dobrý vejlet a já teda Mílovi přeju, ať to opravdu dojede kolama dolů, ať se nic nestane a hlavně ať z toho, co tam psal, ty prášky, karimatku, ledvinový pás a tak, ať toho potřebuje co nejmíň. A motorkáři, kteří to mají úplně stejně, tak asi přesně ví, o čem je řeč. Tak já těm všem bláznům, který už teď zase ladí svoje mašiny a vyráží na různé kratší nebo delší výlety, jako třeba tady Míla, tak přeju, ať ty výlety dobře dojedou, dobře skončí. No a na cestu jim tady posíláme Roadhouse Blues od Doors.

0: Radio Beat.
1: A když už jsem v těch SMS-kách, tak se podíváme taky do mailů. A tady taky vidím, že budu muset splnit jedno přání. Dobrý večer, Radku. Dneska jsme v Kolíně na klubové psí výstavě obsadili krásný třetí stupínek. Tak proč vítězi nedát od brusiče třeba tetovaného milionáře? Už dlouho nebyl a navíc zítra razíme do kina na Mejdny, tak ať jsme dobře naladění. Pro všechny býťáky přejeme krásný sobotní večer. Děkujeme, Jirka s Alčou. No, třetí místo, to se teda Šarik moc nepřetrh. A ještě mu chcete za to zahrát tetovanýho milionáře. Šel by spát bez granulí. Hele, ne, úplně vážně. Samozřejmě blahopřeju, i když vůbec nevím, o co jde. Ale mě zajímá spíš ten film, protože já jsem na to slyšel už různý protichůdný názory a hodnocení. Tak by mě jenom zajímalo, co si o tom filmu myslíte vy, býťáci, kdo už tedy na něm byl. Zkuste mi napsat nebo zavolat, jak se vám to líbilo, popřípadě nelíbilo a proč. A aby se vám lépe přemýšlelo, dáme si teda toho tetovaného milionáře.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, zdravím z Chlumce nad Cidlinou. Kamarádi od pípy byli moc rádi za UFO a tak se děkujem.
2: Dobře, tak tuhle klasiku samozřejmě dáme rádi. A my naopak zase zdravíme do Chlumce nad Cidlinou a přejeme hezký večer.
1: Díky moc, hezký večer.
2: Ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, tady Jitka z Olomouce.
2: Ahoj Jitko, povídej, jaké máš přání?
1: Chtěla bych nechat zahrát písničku od ZZ Top I Wanna Drive You Home. Šlo by to?
2: No určitě, proč by to nemělo jít? Fousáče, kdykoliv rádě zařadíme.
1: Tak to je super. A chtěla bych to nechat zahrát mému budoucímu manželovi, který teďka zrovna pokládá podlahu.
2: Do vašeho nového bydlení předpokládám.
1: Tady jsme rok a rekonstruujeme a teďka dáváme novou podlahu právě.
2: To ať se tedy práce podaří a když říkáš budoucímu manželovi, no tak to se sluší pogratulovat. Hodně šťastných let ať je před vámi.
1: Děkujeme moc, děkujeme.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj.
2: No, slyšíme se, ale něco tam v pozadí hučí. Vy někam jedete?
1: Ano.
2: Tak, teď je to dobrý, teď povídej.
1: Já jsem v autě. No, můžu si nechat zahrát písničku?
2: No, kterou?
1: Od Nightwish, Phantom Opery.
2: Jo, to bychom mohli dát.
1: Pro moji ženu Pavlínku.
2: Kam jedete, ano? Jestli se můžu zeptat?
1: Domů z Prahy, byli jsme v kině.
2: Na Mejdnech?
1: Ne. Mortal Kombat.
2: Aha, no to jde trošku mimo mě, to možná kdybych byl o 30 let mladší, tak to asi ocením, ale teď už asi ne. A dobrý, líbilo, nelíbilo?
1: Jo, super, pak jsme si zašli na večeři a super.
2: Jo, takže hezký večer a teď už jenom šťastnou cestu domů.
1: Přesně tak.
2: Aby to dobře dopadlo, tak dáme ty Nightwish, jo?
1: Díky, naschle.
2: Tak jo, ahoj.
1: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Novida, a máme tady další narozeninové přání. Ozval se nám náš stálý posluchač Aleš. Teď teda nevím odkud, protože on většinou buď volá nebo píše z Kanady, z Čech, anebo z různých zajímavých částí světa a vždycky k tomu pošle neméně zajímavé fotky. Nicméně dneska jeho dcera slaví 12. narozeniny a Aleš by pro ní chtěl malý hudební dárek, a sice kapelu Kiss a píseň Crazy Night. Samozřejmě i tohle přání plním rád a posílám, sice nevím kam, ale určitě si i tenhle dárek svého adresáta najde. Takže Aleši a Leo, oslavte pořádně tenhle sváteční večer, mějte se fajn, no a čekám, že se zase s nějakou hezkou fotkou, abychom tak trošku záviděli, ozveš. Ahoj. Wow!

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: No a když už jsem na stránce s vašimi maily, tak si tady vemu ještě jeden, který přišel taky od našeho stálého posluchače a taky ze zahraničí. Tentokrát ovšem je to blíž než z Kanady, je to ze Slovenska. Ahoj Radku, po dvou krokoch jsme obnovili našu kapelu, tak k této příležitosti se asi najviac hodí Nickelback, Rockstar. Pozdravujem tímto všetkých býťákov, Luba a Marian zo Svatého Petra. Tak Mariane, já tě přeju, aby ta kapela se opravdu znovu rozjela a ať máte úspěchy nejenom ve Svatém Petru, ale všude kolem, kam si zajedete zahrát, protože je to fajn, když se takhle vrátí člověk zase po letech, vsundá kytaru z hřebíku, opráší a zahraje zase pro kamarády. A i kdyby to mělo být jenom pro sebe, tak je to prostě fajn. Tak, držím palce. A tady posílám ty Nickelback.

0: a ten výčepní. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, tady Ema z Vrbna.
2: Ale nazdár, kde se flákáš? Už jsme se dlouho neslyšeli.
1: Jo, to je pravda, no.
2: Tak povídej, dneska to bude pro tatínka Oldu.
1: Dneska je to pro mě.
2: Aha, tak, dobře.
1: Jsem si vybrala Linkin Park The Lost.
2: A bude to tedy pro tebe a ještě někomu to chceš věnovat?
1: Tvý kámošce, ona je taky poslouchá.
2: Dobře, tak jo.
1: Tak já děkuju.
2: Měj se hezky.
1: A užijí si den.
2: Jo, ty taky. Čau, ahoj.
1: Tak ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, Ráďo, Petr, Staré Hradiště, Pardubice, zdravím.
3: A, už jsem si říkal, co je s tebou, člověče.
2: Ahoj. Já vám dneska, to čau, trošku později zvolám. My dneska nemáme zapáleno v krbu, ne, že bychom se báli zimy, ale máme rekonstrukci koupelny, tak jsem asi před hodinou skončil.
3: No, tak teď zaslouženě budeme... odpočíváš, předpokládám.
2: Ano, zítra budeme pokračovat, přesně tak. Chtěl bych tě poprosit, našel bys si kapelu Smoky?
3: No určitě, něco tady najdeme.
2: Je, tak oni letos budou hraci, tak tam něco pěknýho dej od nich.
3: Jo, něco najdeme.
2: A ještě teda pro celou tu partu našich těch hojerů, nebudu jmenovat, všichni vědí, kdo hraje a moc krát ti děkuju.
3: Dobře, takže zaspomínáme na naše mládí a dáme si nějaký ty smokáče, jak jsme říkali, jo?
2: Perfektní, děkuju.
3: Tak jo, tak ahoj.
2: Ahoj Ráďo, měj se hezky.
3: Čau, ahoj.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na rádiu Beat.
1: Koukám, že do zavíračky v 11 chybí už jenom necelá hodina, takže víťáci, jestli máte ještě nějaký tip na kapelu, kterou byste si ještě dnes chtěli v rokové pípě poslechnout, pošlete mi SMS-ku na 720 001 222 a nebo si o tom můžeme popovídat na lince 210 32 33 34. Pohodový závěr sobotního večera tady na rádiu Beat vám přeje Radek Lajtl.

0: taková pípa. Na rádiu Beat.
1: Zdravím, ahoj, tady Zdenek.
2: Ahoj, Zinku.
1: Chtěl bych zahrát písničku od Nazaretu Telegram, bylo by to možný?
2: Určitě, Telegram, to je taková klasika, ke které se rádi vracíme. Už jsme ji dlouho neslyšeli, tak proč to nedat zrovna dneska?
1: Bylo by to, protože grillujeme venku.
2: A, výborně.
1: Sedíme u ohýnku.
2: Já jsem si říkal, jestli se dneska někdo ozve a že opravdu to budou jenom ty skalní, tak další přece jenom vytahli grill. A není zima? No.
1: Není, protože my máme vedle toho ještě oheň, je to s komínem a máme tady teplo.
2: Jo, pěkně vymáklý to má. Dobrá, tak jo, pánové, hele, mějte se fajn. No a...
1: Trošku pivečka si dáváme po těch klobáskách.
2: To musí být, to víš, to musí být, jak říkáme u nás. Tak, dobře.
1: Moc krát děkujem.
2: Není zač, mějte se hezky a ahoj.
1: Ahoj.

0: večer, tady Vojta.
1: Ahoj Vojto, jaké máš přání?
0: No, chci jenom říct, že jsem dneska v tom kině na koncert.
1: Jo, jasně, tak povídej.
0: Zrovna jsem přišel a za mě to bylo dobré, mě se to hodně líbilo. Spíš to bylo takové o té kapele, jakože o tom vzniku, ne úplně o těch albech, ale spíš prostě o tom, o té kapele, o těch členech a takhle.
1: Takže ty jsi v podstatě dostal to, co jsi chtěl, ty jsi spokojený.
0: Yep.
1: Nic tě tam nechybělo.
0: Ne, za mě to bylo úplně ideálně zpracované. Tak jak jsem třeba byl na Megadeth, tak jako taky tam bylo prostě hlavně o té kapele.
1: Tam šlo spíš o to, že jako fanoušci čekali, že se tam třeba více rozvine ten odchod Dickinsona a pak zase ten návrat, že jo? A oni to tam vlastně jenom jako uvedou, že tak to bylo, tak to je a více tomu nevěnujou. Já jsem byl právě spíš zvědavý, jestli tam třeba uvedou nějaký ty důvody, nebo proč tomu tak bylo a tak, víš?
0: Jo, jsem rád, že tam mají zmínili ty éry vlastně to Blaze Baileyho, že takhle
1: jo.
0: A i ty minulé členy a takhle.
1: Takže dobrý, takže jsi spokojený. Paráda.
0: Jo.
1: Tak a si dáme si, no jasně, dáme si nějaký Maideny, určitě.
0: Maideny, tak Rime of the Ancient Mariner asi, jsem nejraději.
1: Dobře, tak jo,
0: dobře,
1: tak dáme.
0: Jo, děkuju, měj se, čau.
1: A díky za zavolání a za tvůj názor, jo? Díky,
0: jo,
1: ahoj.
0: Taky, čau.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Já tě rád pozdravím, tady Martin Ozzy, pozdravím.
2: Nazdár, ahoj.
1: Čau, chtěl bych zahrát, prosím tě, skladbu od Black Sabbath Heaven and Hell pro Páju Osvalda, jeho manželku Linču, pro Ivetku, pro Falu a pro Rudána, jestli by to šlo.
2: Samozřejmě, všechny, který jsi vyjmenoval, tak ty to dostanou.
1: Tak tě moc děkuju, měj se hezky. Jo? Ahoj, chlape.
2: Díky, čau, ahoj.
1: Čau, ahoj, děkuju.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Tak, teď necháme chvilku telefon odpočinout a já se podívám mezi vaše SMSky. A vidím, že Eliška si vybrala jednu věc, kterou naředíme tady trošku tu Big Beatovou klasiku a po třech britských legendách v řadě si dáme něco česky. Ahoj Radku, můžeš zahrát prosím všem beaťákům Noc v opeře od Panoptika? Děkuju, Eliška. Eliško, můžu, jak jsem říkal, naředíme to tady trošku mezi ty britské legendy, dáme něco českého a myslím si, že uděláme radost všem fanouškům Panoptika, protože Noc v opeře, to je moc povedená věc.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, tady Petr Dolomouce.
3: Ahoj.
2: Kdyby bylo možnost něco zahrát od Rainbow.
3: Rainbow?
2: No.
3: Jo, já nevím, jak ten telefon držíš, ale já tě blbě slyším.
2: Já už to celkem dobře, ale jsem tady v rohu ložím na podlaze, protože tady spravuju poruchu.
3: Jo, takhle.
2: To klidní, takže možná jsem tady někde tak já na lepší signál.
3: Ne, ne, dobrý, teď je to dobrý.
2: Takže jestli by bylo možný dát nějaký ty Rainbow.
3: Jo, určitě nějakou starou klasiku tady najdu. Máme tady toho dost, tak doufám, že vyberu zrovna to, co asi bude štít.
2: Perfektní, tam je dobrý prakticky cokoliv.
3: Dobře,
2: určitě,
3: dobře.
2: Určitě to bude správná trefa. Díky moc.
3: Tak
2: díky.
3: Zkusíme třeba něco s Grahamem Bonnetem, jo, z té doby.
2: Jo, perfektní.
3: Dobře, tak jo. Tak já tě přeju, ať ta oprava už se chýlí ke konci a hlavně, ať to dobře dopadne všechno.
2: Tak jo, díky. Ještě bych rád pozdravil tady budoucí manželku Jitku, která mi taky nechávala zahrát vůsáče.
3: Jo, to bylo pro tebe.
2: No jasně.
3: Takhle, tak teď už je mi to jasný. Takže
2: tak jo,
3: ona to bězí Z Top a ty Rainbow.
2: Tak, přesně tak. To má za to.
3: Tak jo, hele, tak držím palce a mějte se hezky. Ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, Láďa, zdravím.
2: Ahoj, Láďo, odkud jedeš?
1: Hele, jedu z Visí, z Kaťáku. A jestli tam můžeš pustit něco od nich, co ještě ze staré doby, já nevím, prostě, co je dobře nahraný, protože už ty starý muzikanti by se na to fakt někdy měli vyprdnout, no. To není jenom Olda, to jsou i ostatní, nevím, proč to dělají, jsem takový trošku zklamaný, a je to moje srdeční záležitost. Jestli nějaký ty Kaťáky, no.
2: Kaťákům jsme dneska věnovali celý den, zítra budeme pokračovat, ale jestli tedy býťáci u rádia nebudou proti, tak já bych teda na tvoje přání ještě jedny dal a asi i proto, abych tě trošku vylepšil tu špatnou náladu, s kterou se vracíš z toho koncertu.
1: Jo, díky moc.
2: Necháš to na mě, nebo vybereš si něco sám?
1: Hele, nechám to na tobě, nebo tam by bylo Katapult. Tu klasiku, já jsem to řekl, prostě to spadně bylo nabasovaný, abych to slyšel, prostě to aranžma, jak to je prostě, jak to má být. Ale jestli chceš něco jiného, když jsi se hrálo, dej, co chceš ty.
2: Dobře, prostě něco starého tam dáme a třeba to bude to zrovna, co jsi chtěl. Tak jo.
1: Ano, zůstanu u vinilu.
2: Jasně. Tak jo, hele, tak díky za hodnocení koncertu a snad se to někdy zase povede tak, že budeš spokojený, no.
1: A já mám rád furt, to je pohodě.
2: Jasný, akorát, že nemládnou, no.
1: No, to si mají někdy ty lidi uvědomit. Dobře, díky moc, hele.
2: Jo, tak ahoj.
1: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: No, tady je Honza, ahoj.
2: Ahoj, Honza.
1: Já bych měl přání exkluzivní dnešního dne. Já bych chtěl zahrát dnes mýmu narozenému vnukovi Dorianovi něco o Motorhead. No. Aby se upíral správným hudebním směrem.
2: Skvělý, hele, zaprvé tě teda přeju, ať malej je zdravý, ať prospívá, ať roste do krásy, nebo co se říká vlastně o holkách, viď? A tak no, jako tak může být.
1: Taky samozřejmě.
2: Tak, taky
1: no.
2: Může být fešák, jasně.
1: Ať se hlavně vyvíjí tím správným hudebním směrem.
2: Já si myslím, že ty na to dohlídneš.
1: Ať to má podědovi.
2: Tak.
1: Samozřejmě, budu na tom úplně dobře pracovat.
2: Dobře, takže dáme nějaký Motorhead a
1: ano.
2: Pořádně malýho oslavte a jakmile ho dostaneš do péče, tak víš jak.
1: Už má objednaný bodíčko, dudlik a brindáček s logem Motorhead.
2: Vynikající. Jdeš na to dobře. Vůbec nemám starost o jeho budoucnost.
1: Od narození máme dalšího byťáka.
2: Perfektní. Tak jo, hele, tak děkuju. A
1: já taky.
2: Pořádně oslav a tady jsou ty Motorhead.
1: Pozdravuju a ať žije vnouček.
2: Přesně tak. Pořádně ho zapij.
1: Ano, už na tom pracujeme.
2: Dobrý. Tak,
1: jedeme mexickým duchu. Tekilu zapijeme desperádem.
2: No, tak to děláte úplně nejlíp.
1: Já si myslím, že úplně dobře, že jo.
2: No, líp už to nešlo. Takže ještě ty Motorhead k tomu a to bude taková ta třešnička na dortu.
1: Přesně, děkuju moc.
2: Není zač, měj se, ahoj.
1: Taky ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Tak, býťáci, dnešní rocková pípa je pomalu u konce a mě tady zbylo už jenom to jedno poslední hudební přání, které za chvilku splním. Ale ještě předtím bych vám chtěl jako vždycky poděkovat za všechny nápady, tipy, za všechny maily, zprávy a telefonáty, ze kterých jsme mohli společně sestavit playlist dnešního večera. Mrzí mě tedy, že jsem nemohl splnit úplně všechna přání, ale co nevyšlo dneska, může třeba vyjít příště. A to je zase v sobotu v 19 hodin, kdy tady na Rádiu Beat opět otevřeme náš výčep a roztočíme naplno další rockovou pípu. Do té doby se mějte fajn, užijte si zbytek víkendu, ideálně ve společnosti dobré muziky na Rádiu Beat. No a pro dnešek se s vámi loučí a dobrou noc přeje Radek Lajtl. A tady je na závěr to poslední dnešní přání. Tak a na úplný závěr si dáme dneska takovou kuriozitku, protože o písničku kapely Mrakoplaš Underwood 35 si napsal býťák David a on je opravdu majitelem toho psacího stroje, ale ještě staršího. Je to tak, že jo, Davide?
2: Je to z roku 1926, Underwood.
1: Takže jo, takže si dáme Mrakoplaš a Underwood, teda ten mladší model.
2: A bude to vlastně pro všechny, kdo rádi opravují a dávají život zpátky těmhle starým věcem.
1: Takže pro všechny kutily a opraváře, opravátory, tak zahrajeme tuhle krásnou písničku od Mrakoplaše. A Davide, já ti držím palce, ať se samozřejmě i to tvoje kutění podaří a ten stroj zase získá tu původní slávu.
2: Jasně, díky a měj se.
1: Ahoj a dobrou noc.
2: Dobrou.

kotě, kotě přede, za okny zuří listopad. Na plutně oběd voní, vítr chce stromy linčovat.

0: Hey, stupid.
1: Radio Beat. Big Beat. Naživo.
2: Walking on the moon.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

tančí, vábí, smějí se, kránu unikají, nevěří a mlčí. Zmizely zvuky rolety, zůstal jen rytmus otvíraných dveří.

Radio Beat. Klasický rock

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.